0: nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství, kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
1: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
0: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt, hluk, pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.nepomuk.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hit Radio FM Plus.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
1: Navštívte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: XXL výprodej v online shop.cz.
2: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem.
5: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.cz.
13: Slovanské perlení je zpět. Přijďte v sobotu 13. června od 13 hodin na Božkovský ostrov za šumivými nápoji, dobrým jídlem a zábavou pro celou rodinu. Zahrají Celebration, skotační kulomet a další.
14: Hlásí se Jiří Soukup z keramiky Soukup s aktuální předpovědí. Až do konce června u nás bude minus 15. Ano, minus 15% na vybrané odklady a dlažby. S keramikou Soukup si vyberete to nejlepší pro váš domov a díky skvělým cenám ušetříte třeba na letní dovolenou. Vyberte si na našich prodejnách a e-shopu keramikasoukup.cz.
15: Keramika Soukup.
16: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
17: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj, země zážitků, příběhů a přírodních krás.
18: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
19: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
20: A tava!
21: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
19: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
21: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
22: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Už 13. června v Plzni na nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj. Těšíme se na vás.
23: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
24: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
25: Drž mi kabelku.
24: OK, to jsem nečekala.
23: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
26: Hit Radio.
27: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Slovanské perlení je zpět. Přijďte v sobotu 13. června od 13 hodin na Božkovský ostrov za šumivými nápoji, dobrým jídlem a zábavou pro celou rodinu. Zahrají Celebration, skutační kulomet a další.
3: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
5: Noví klienti, poslouchejte. 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
6: Hey, this is Ava Max. All the hits.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
6: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Druhý jazyk už nebude pro školáky povinný. Ministerstvo školství mění pravidla pro výuku cizích jazyků na základních školách. Druhý cizí jazyk nově nebude povinný, školy ho ale budou muset žákům nabídnout. Děti sami si potom rozhodnou, zda si ho zvolí. Zároveň odpadne povinnost učit angličtinu už od první třídy. Podle ministra Roberta Plagy bude záležet na jednotlivých školách, jak výuku jazyků nastaví. Světové zásoby ropy klesají na nebezpečně nízkou úroveň. Podle odborníků atakují nejnižší hodnoty za více než 20 let. Důvodem je rychlé čerpání rezerv kvůli výpadkům dodávek z Blízkého východu během války s Íránem. Analytici varují, že napětí v regionu dál ovlivňuje globální energetický trh. Plný návrat lodní dopravy v Hormuzském průlivu se podle odhadů neočekává dříve než v roce 2027. Serena Williamsová zvládla vítězný návrat. Tenisová legenda se po 4leté pauze vrátila na soutěžní kurty vítězstvím v londýnském Queen's Clubu. Ve čtyřhře nastoupila po boku 19leté Kanaďanky Victorie Bokové. 44letá Američanka tak úspěšně zahájila další kapitolu své bohaté kariéry. Na kontě má celkem 23 Grand Slamových titulů. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: V Plzni dál běží přípravy na letošní Sportmánii. Oblíbená akce proběhne v parku za Plazou od 15. do 23. srpna. Už teď v červnu se pak sportovní akce vydá do okresních měst našeho regionu. Vybrané sporty představí v Tachově, Klatovech, Domažlicích a Rokycanech. Vstupné bude tradičně zdarma. A jaké nás dnes čeká počasí? Na západě Čech by mělo být většinou oblačno, přechodně i zataženo. Objevit se opět má i slabý déšť nebo přehánky. Teploty dnes odpoledne vystoupají jen mezi 14 a 18 stupňů.
7: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Takhle hvízdat si můžete vy, kdo jste už z horou dostali na nohách. Rockset Joyride, první song, středeční snídaní šampionů v 6 hodin 5 minut. Hezké ránko. Já jsem tady o tom tak přemýšlel a Dave, myslím si, že většina národa, spousta lidí ti může závidět. Jednu věc.
1: Jenom jednu.
0: Dobře, těch věcí bude víc, ale jednu, o které se chci bavit, a to je to, jak daleko to máš do práce. Pochlup se, jak ti dlouho trvá cesta do práce a kolik to je, ne kilometrů, ale metrů, schválně.
1: No tak metrů to může být 200.
0: 200, je to prostě tady za zatáčkou, tady ve vedlejší ulici.
1: Je to úplně přímo za rohem.
0: Takže ano. Ty jsi šťastný muž, jak to má Jasmin daleko do práce?
2: Tak takhle ráno, aha, je to buď 40 minut MHDčkem nebo 10 minut autem, což je velký rozdíl.
0: Já to mám 7 kilometrů, to mám přesně spočítaný a jedu to nějakých, no tak záleží, no.
2: 12. Tak děkuji.
0: Záleží, jak spěchám, tak 15 minut třeba. A tak mě napadlo, jestli mezi váma někdo je takový šťastlivec. Kdo to má do práce opravdu, že vyleze, přejde silnici, třeba jako tady David. A nebo kdo z vás, kdo nás sladíte, jezdí do práce opravdu fakt jako daleko. Jo? Hledáme ty dva extrémy, ale samozřejmě můžete se přidat i vy, kdo to máte do práce nějakou jako standardní vzdálenost. A o tom bude minuta šampionů.
2: Zajímá nás tedy klasicky, jak se jmenujete, odkud jste a jak daleko to máte do práce. My to pak tady sečtem a máme 60 sekund na to, aby jsme všechny vaše zprávy přečetli, takže pojďte do nás.
0: Tak, uděláme takovej výzkum. Tak pošlete nám to na 777-937-777 a hnedka po Shakyře se na to vrhneme. Tohle je Zoo na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Shakira Zoo, 6 hodin 10 minut, vy jste naprosto neuvěřitelný. Připomeneme pro vás, kdo jste se připojil k Hit Rádiu až teď. Ptali jsme se, jak daleko to máte do práce. David to má přes ulici, Jasmin to má kousek, já to mám taky kousek. A ptali jsme se, jak to vypadá u vás. Startuje Minuta šampionu teď.
1: Ahoj Martin, Praha 150 km.
0: Ty bláho, Luděk, Ostrava 7 minut pěšky.
1: David Žacleř do práce do Trutnova kousek, cca 15 km, když se jde později spát, ranní vstávání o to horší.
0: Šárka Příbram do Prahy 40 km.
1: Honza Proumov do práce odjíždí každý den 80 km, tam a zpět, plus řídí v práci, protože je profi řidič.
0: Jiří Duchov, každý den 120 km do Prahy a zpátky.
1: Darina Hořině vez 20 km denně do práce.
0: Andrea České Budějce cca 5 km přes centrum města odpoledne 30 až 40 minut.
1: Péťa Broumov má to v podstatě taky 200 metrů jako David.
0: A hezký. Lucie Tachov do práce 12 km.
1: Květa Děčín busem 10 minut, pak dojít 10 minut pěšky.
0: Lenka Jaroměř, mám to 2 metry, do vedlejšího pokoje. Rovná se dítě, rovná se mateřská.
1: David Broumovice u Opavy do práce dojíždí 45 km.
0: Ahoj, s kolegou jezdíme, já bych to protáhl ještě. Ahoj, s kolegou jezdíme denně 260 kiláků do práce a dneska má narozeniny, tak mu popřejte, jmenuje se David. David, je všechno nejlepší.
1: Manželé Petr a Petra Pazděrovi obezdolní ujezd Skoky, okres Přerov, jezdíme do Olomouce cca 30 km 30 minut.
0: Mirek Štětí jako živnostník jezdí průměrně denně 59 až 90 km do práce.
1: Než jsem postala přítele, měla to do práce 300 metrů, byla to pohoda, teďka 32 kiláků, Nikola Žamberg.
0: Renata Jirny, do práce to mám 37,5 km, hodinu a půl veřejnou dopravou.
1: Martina Zlín, 20 minut MHD, 45 minut pěšky a chodí to.
0: Pepa Železná Ruda, jezdím autem 4x týdně do Plzně 95 km, celou cestu tam i zpět telefonuji s kamarády. No tak to je neuvěřitelný. A je tady třeba dalších, nevím, 500 zpráv od vás, jo.
1: Děkujeme.
0: Tak jsme to sčotli, někdo to má kousek, někdo to má daleko.
1: Je to 260 kiláků, to je hustý.
0: No tak vy, kdo nás sledíte a jedete takhle daleko, opatrně, samozřejmě i vy, kdo to máte kousek, opatrujte se. My vám k tomu pustíme další hity. Tohle je David Guetta a Sam Martin, Dangerous, a pak se staví taky Pink Runaway. My jsme Michal, Jasmina, David a z Hit Rádia vám přejeme fantastické středeční ráno. Tak jdeme na to.

0: na Hit Rádiu 6.18. Dobré ráno a mě by zajímalo, jestli máte taky stejný problém, že strašně moc chcete přidat peníze, ale nechcete přidat peníze, ale šéf vám je na konci roku prostě vnutí. Co ty, Dave? Máš
1: no,
0: ten problém?
1: Já jsem si ráno připravoval zprávy, tak jsem si říkal, že tohle téma musím otevřít, protože je hodně vtipný, tak ty jsem rád, že jste to udělali za mě.
0: Asi tušíš. Tak tohle je velmi nepříjemná věc, tohle se děje našim poslancům. Ano, pojďme si dát politiku takhle po ránu. Naši politici už totiž měsíce urputně bojují za to, aby se zmrazili platy, jenže to zase nevyšlo.
1: Zase se to nestihne.
0: Mně se teda ještě v životě nestalo, že bych šel za šéfem s tím, že bych chtěl méně peněz a on mi řekl, hele, ani náhodou, prostě ti přidám a neotravujte. Jo.
2: Tam je to jako vtipný, protože opozice tvrdí, že za to může vláda, vláda teda ukazuje na opozici, teďka se řeší, že se to jako vlastně nakonec jenom prostě nestihne zmrazit, ale to je vtipný hlasovat o svém platu, já bych to udělala tady klidně taky, to by se najednou všichni k sobě chovali hezky, když by si chtěl jako ať ti přidají teda a hlasovalo by se o tom kolektivně mezi kolegy.
0: Počkej, jak tady Jasmin o svém platu? Vy za to máte prachy.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Tak, a jdeme spinkat.
10: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
9: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
11: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versins 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
13: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
14: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Tečíny.cz.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
7: Senkor.
8: Koncerty na čtyřce jsou tady. 12. června u svatého Jiří zahraje X-Cover, hvězda večera Jiří Korn and Company a Reddy Kirken. Začínáme v 17 hodin a vstup je zdarma. Na akci zve městský obvod Plzeň 4.
9: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehodu máme teď hlášenou na jižním Plzeňsku v obci Stot. Dávejte si tam pozor ve Stříbrské ulici, kde cyklista srazil srnku. Na místo kvůli zranění jeli i složky IZS.
10: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto CB v Plzni na Nepomucké.
11: Hit Radio

0: zní jako léto. Na to se budeme muset pár dní počkat. DJ Antoine, The Beat Shakers, Mášerí. Venku hezký podzim, posloucháte Hit Radio, je přesně 6:30 a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Elán v Praze odehrál poslední český koncert. Slovenská legenda vystoupila v pražské O2 aréně před více než 15 tisíci fanoušky. Šlo o koncert, který skupina označila jako svůj poslední v Česku, i když definitivní konec kariéry zatím nepotvrdila. Minecraft míří zpátky do kin. Po obrovském úspěchu prvního filmu vzniká pokračování, které má ještě více rozšířit herní svět na plátně. Tvůrci slibují nové postavy, biomy i hlubší příběh zasazený do slavné hry. Do českých kin by snímek měl dorazit v roce 2027 a natáčení už probíhá na Novém Zélandu. Už pohovor může prozradit toxické pracoviště, varovné signály bychom neměli přehlížet. Už během jednání lze podle odborníků rozpoznat varovné signály, že prostředí nemusí být zdravé. Pokud komunikace působí vyčerpávajícím dojmem už na začátku, může to být důvod hledat jinde.
0: Jaký jsou ty znaky teda, víme, Davide?
2: No je jich hned několik. Údajně už první znaky můžeme vnímat na recepci, pokud nás nepřivítají vřele.
3: No recepce je strašně důležitá, to se říká, že jo? To je to první, co vidíš, když vstupuješ do té firmy.
2: Na druhém místě atmosféra ve firmě. Pokud už během toho pohovoru cítíte, že něco není úplně v pořádku, raději od ní dejte ruce pryč. Chování přímo na pohovoru. Pokud třeba pohovor nezačíná podáním ruky, anebo vám nevěnují pozornost, taky varovný signál. A nakonec vyhýbavé odpovědi na vaše otázky. Když se na cokoliv zeptáte a oni vám nechtějí, třeba když se bavíte o platu, jo.
0: Jasně, a oni mlží. A mě by zajímalo, jaká jako nejbizarnější otázka třeba padla na vašem přijímacím pohovoru, jo. Za mě to je rozhodně otázka, jaký jsou vaše stinné stránky, jo.
3: A vyjmenoval si všechny.
0: No, počkej, a teďka co na to máš říct, tyjo, jako ty tam chceš tu práci a nebudeš tam vyprávět, jako v čem seš blbej, že jo.
2: Tak ty jsi řekl, že jediná tvoje slabá stránka je, že žádnou nemáš.
0: No, tak jsem s váma tady, no.

0: jsou songy pro lepší náladu. Leone Faded Love, 6:37 na Hit Rádiu. Dobré ráno.
1: Dřív jste vy, rodičové, věděli jenom to, že vaše dítě odešlo ven, jo? A pak se prostě vrátilo.
0: To byly časy.
1: Ale dneska chceme vědět úplně všechno, jo? Kde je, jestli je v pohodě, proč už 10 minut neodpovědělo na tu zprávu, co jsme mu poslali. Tak pokud patříte mezi rodiče, který občas propadají lehký panice, tak máme něco přesně pro vás, a to jsou hodinky Garmin Bounce 2.
0: Dětské hodinky s GPS-kou, pozor, bez internetu a bez her, takže o něco méně starosti pro vás a méně rozptylování pro vaše děti. Tady jde hlavně o bezpečnost. Jak tyhle hodinky za 7,5 tisíce vyhrát, tak stačí na našem webu přihlásit váš oblíbený song, který vám vždycky zlepší náladu, přidat vzkaz a čekat, pokud váš song uslyšíte ve vysílání, ve víkendovém vysílání Hit Rádia a do 10 minut zavoláte na číslo 800 937 937, tak si můžete tyhle Garmin Bounce 2 chytré hodinky odnést domů a třeba je tohle právě ten váš oblíbený song. Sweet but Psycho, to je Ava Max, tak když to napíšete do formuláře na webu hitradio.cz a takhle to uslyšíte o víkendu, během víkendového vysílání a stihnete zavolat, tak hodinky jsou vaše. Za chvíli Ava Max na Hitradio, tady u nás ve snídani šampionů a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu. Hezké ránko.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz.
3: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
4: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
5: Sudovi šrot, republice ocel.
6: Pozor! Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
7: XXL výprodej v online shop.cz.
8: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
12: Výprodej Radčice.cz. Nakupte si nejvýhodněji. Velký výprodej outdoorového a sportovního oblečení, bot a kempingového vybavení značek Hanach, Keen a dalších od 9. do 26. června v plzeňských Radčicích. Slevy až 80%. Nové zboží každý den. Více na výprodej Radčice.cz.
13: M plus H. Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
14: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auták u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
15: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MH.cz.
16: MH.cz.
17: Už 30 let.
18: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
19: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
20: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky nepomuk.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
21: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
22: Den koní a tradic v Sušici. Ukázky práce s koňmi, soutěže, jídlo, program a zábava pro všechny. Za dobrovolné vstupné vás svezeme v kočáru. Více na Facebooku Den koní a tradic. Sušice v sobotu 13. června.
23: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
24: Slyším Tatart nákupy?
23: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
24: To je mazec.
23: Tatart, opravdový elektrospecialista.
25: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Opatrně na Karlovarsku v Perninku. Opravy mostu tam začaly v Nejdecké ulici, která je proto neprůjezdná a dočasně se v obou směrech jezdí značenou objízdnou trasou.
26: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
27: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Just Like I'm Falling in Love, tohle jsou Coldplay na Hit Radio, posloucháte Snídaní šampionů a vlastně nám ten song jde docela dost na ruku, protože tohle bude o lásce.
1: Možná o tom ani nevíme, ale vlastně jsme si nastavili maximální dojezdovou vzdálenost na vztah, jo. Aspoň podle nového průzkumu teda, průzkumu Seznamky, 61% nezadaných nepojede na první rande delší dobu než 30 minut.
0: To je masakr. Si představ, že potkáš někoho naprosto dokonalýho, třeba úplně nejdokonalejšího chlapa na světě v tom případě, přeskočí jiskra všechno a pak zjistíš, že bydlí 35 minut daleko.
1: A tak některý lidi to tak mají, že si řeknou, ježiš, nevím, jaký bude, tak nebudu takhle dlouho se za ním někam hnát. Ale v můj případ to třeba nebyl nikdy. Ale přijde mi to teda zvláštní, jak dřív lidi klidně přes oceán, jo, za tou láskou jeli. A dneska teda 30 minut a nazdar.
0: Já jsem teda z té druhé škatulky, ty říkáš přes oceán, nemusel to být v mém případě oceán. Já jsem takhle, jestli můžu předat, jezdil z Prahy do Českého Těšína. Je to asi 400 kilometrů, jo. Takže ještě nějaký další informace z Pandořiny skřínky, jak to mám se ženami. Jo? Hodně spáleného benzínu. Takový jsem já.
1: Ale je to teda další věc, co si přidáváme. Máme zvěrokruh, máme stejný koníčky, máme nějaký životní hodnoty a teďka teda vzdálenost ještě.
0: A teď si představ třeba, že mě to napadlo, že to máš někomu teda jako těch 30 minut, jo? A třeba tam udělají obíšku, je tam zrovna uzavírka, víš, a vychází to třeba, že bys tam byl za 40 minut, tak řekneš miláčku, hele, láska, všechno super, přeskočilo to vesmír dohromady, tady jsme jako opravdu dokonalí, ale hele, až to opraví, tak přijedu, jo. Mark Ember, Belong Together na Hit Radio, taky DJ Semi a Janu do 7.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Michal, David a Damici. Přijďte si užít největší taneční party letošního června. Michal, David a skupina Damici ovládnou amfiteátr pod hradem a naservírují vám své největší hity. Pátek 12. června, amfiteátr Loket. Michal, David a Damici.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Lidé žijící sami mají v Praze po zaplacení nájmu nejméně peněz z celé republiky. Ani nejvyšší mzdy v Česku Pražanům žijícím o samotě nepomáhají. Po zaplacení nákladů na bydlení jim zůstane v průměru necelých 7 tisíc korun měsíčně. Nejlépe jsou na tom podle nové analýzy obyvatelé Ústeckého kraje, kterým zůstává přes 15 tisíc korun. Experti upozorňují, že nájmy v Praze rostou rychleji než mzdy a situace se může dál zhoršovat. Marocké bezpečnostní složky zatkly 11 lidí podezřelých z mezinárodního obchodu s drogami a praní peněz. 6 z nich má marocké kořeny a žije ve Francii, 3 v Belgii a 1 v Nizozemsku. Policie zabavila luxusní auta, motocykly, hotovost, platební karty a taky nezveřejněné množství kokainu. Čeští fanoušci budou moct sledovat reprezentaci společně. Fotbalová asociace připravila veřejné promítání utkání české reprezentace proti Jihoafrické republice. Zápas mistrovství světa bude k vidění 18. června ve dvoře pivovaru Staropramen v Praze. Vstup bude zdarma a organizátoři počítají s kapacitou až 800 návštěvníků. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: V chebské nemocnici pomalu finišuje rekonstrukce onkologie. V nově opravené budově začne oddělení fungovat od července, tedy už příští měsíc. Přestavba v pavilonu C vyšla na více než 250 milionů korun. Prostory onkologie teď budou modernější, nové je navíc i některé přístrojové vybavení. A teď se podíváme taky na dnešní předpověď počasí. Bude u nás hlavně oblačno, přechodně i zataženo. Na teploměrech dnes naměříme mezi 14 a 18 stupni. Počítat máme taky s deštěm nebo přeháňkami.
11: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Stále jsme tady, krásné ráno.
12: Ahoj, hezkou středu.
13: Snídaně šampionů.
12: Vzpomeňte si teďka na svý první setkání se schoulostivýma otázkama během dospívání nebo s otázkama vašich dětí, protože za chviličku po vás přesně tohle budeme potřebovat a chtít. Já se vám taky svěřím, protože mě takhle včera zaskočila ségra.
14: Já jsem takhle dostal choulostivý otázky na pohovoru, ale to je asi jiný téma, co?
12: To je trošku jiný
14: téma. Tak pojďme na to. Pitbull, Back in Time. Hezké ráno, 2 minuty po 7.
11: Hit

0: in Time, Pitbull, 7.06 a vlastně zpátky v čase se teď společně s vámi tak trochu vrátíme. Posloucháte Hit Radio, hezké ráno.
1: Když jste byli malí, tak kolik vám bylo, když jste se dozvěděli něco o milostném životě a že děti možná nenosí čáp? To by mě zajímalo, protože moje ségra je teďka ve 3. třídě
0: no.
1: A přišla za mnou včera nebo předevčírem a říká mi, učitelka nám řekla, ať si nalistujeme stranu 31, tu stranu si pamatuju, nikdy si nic takového nepamatuju, ale tohle bylo tak nechutný, že si to pamatuju. A říkám, a co tam bylo, prosím tě? A ona, segs.
0: Aha.
1: A já říkám, aha. A ona prej. A všichni jsme se málem poblili. A říkám, Emo, jak to mluvíš? A ona, no fakt, to bylo něco odpornýho, jo. Teďka mi to tam začala říkat, teda co, už o tom ví, co ne. Mě to zaskočilo, protože jsem s tím vůbec nepočítala ve 3. třídě, ale hlavně z toho důvodu, že já, když jsem se tehdy něco dozvěděla, tak já dělala, že nic nevím.
0: Že jsi se styděla.
1: Doteďka no, jsme jasně. O tom s rodičema v životě nemluvili
0: no, jasně,
1: a ségra přijde
0: no.
1: A všechno to tam vybalí.
0: No, ty jsi se ptala, když jsme na to tak nějak přišli, tak já se tady snažím během toho, co jsi povídala, si vzpomenout. A vlastně mi tak došlo, že já vlastně jsem se s tím setkal, když jsem našel nějaký časáky doma, jo, tak to bylo vlastně jako moje setkání. Co David?
2: Já si pamatuju, když jsme jednou jeli s tátou autem a ptal jsem se ho, co to je ten sex shop. A do dneška si pamatuju, jak úplně zrudnul, vůbec nevěděl, co říct.
0: Jak to vysvětlil?
2: No nakonec si to vlastně ani nepamatuju, já úplně to mám v mlze, tak ale tím, prostě nějak jako kroužil kolem.
0: Tak tím pádem to vysvětlil skvěle, jo, že se z toho takzvaně jako vymanil.
1: Já mám taky teda historku, k nám přišel bratranec, když mi bylo taky nějakých vlastně 9 nebo 10 let a že mi ukáže nějaký video, jo, a vzali jsme tátovi notebook a šli jsme teda do pokojíčku. Aha. A on mi šel ukazovat nějaký videa
0: no,
1: na
0: video
1: internet.
0: S nosorožcema, fyziologický, klasika,
1: a
0: no.
1: Jenže on se vybil ten počítač a já pak šla za mým tátou a říkám, tati, počíš mi nabíječku a táta řekl, že ne a říkám, aha. Ne, půjč mi to a on, já ti to půjčím, ale já to tam jako nabiju.
0: A jo? Zůstalo a, to tam teda, to
1: jasně. A otevřel notě a zapojil nabíječku a tam všechno bylo vidět a teďka, no hrozný,
0: Zrapas.
1: Úplně nás taky polilo horko, teďka strašně se na nás koukali se strejdou, příšerný.
0: Teďka komu je trapněji ale v té situaci, jestli to by jako tomu dítěti, anebo jestli tomu teďka si říkala.
1: Jo, jo, ale hlavně bratranec všechno hodil na mě tehdy, že jo, to no bylo
0: tak,
1: perfektní.
0: Tak samozřejmě jako. Samozřejmě, tak u vás už jen to je takové trošku stravitelnější, si myslím.
1: No,
0: jako. Ty bláho, no zajímavý téma, no, tak pojďte nám dát vědět, vy, kdo nás ladíte, jestli máte nějaké takovéhle zážitky, jestli si vzpomenete na to, co se vám stalo, jako když jste byli děti, a nebo vy, rodičové,

jestli třeba něco teďka řešíte, jestli jste museli něco takového jako vysvětlovat tady z toho, řekněme, světa. Jo, 777-937-777, když nám to nahrajete přes WhatsApp, budeme rádi, nebo nám to pošlete SMS-kou a my k vám posíláme další hity. Tohle je Fight Song na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: na 6.
1: No, na 8. To. Já jsem si říkal, že to je nějaký divný čas. 7:45 posloucháte Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. Dobré ráno.
2: Já jsem vám tady povídala o tom, jak mě zaskočila moje ségra, když přišla za mnou s tím, že teda ve třetí třídě si měli nalistovat nějakou stránku a tam měli něco o milování, jo. Teďka se tam dozvěděla spoustu věcí a přišla za mnou, vybalila to na mě a teďka já úplně, co já s tím v tu chvíli, jo.
1: Ona z toho byla vlastně tak jako překvapená.
2: No překvapená, zhnusená.
1: Jasně, no a ptali jsme se vás, jestli z pozice rodiče aktuálně třeba něco řešíte, nebo když si vzpomenete na sebe, když jste byli malí, jak vlastně tohle téma u vás tak nějak jako začalo rezonovat. Jo. Přišlo od vás spousta zpráv, píše třeba Liduška. Ahoj, já měla super tatínka, ten mi tyhle věci vysvětloval s citem a myslím, že tak nějak vhodně k mému věku. A byla jsem za to moc ráda, protože jsem pak nebyla za úplnou blbku a byla fakt zodpovědná. Nicméně moje silně věřící maminka to celkem těžce nesla. Vždycky říkala, no táto, na tohle má ještě dost času.
2: Další zpráva. Sexuální výchova ve třetí třídě je fakt top. Senátor přišel a že to nechce ani říkat, ale že má otázku. To jste museli mít s tátou taky ten S s tím S na začátku, když jste chtěli mě. No ano, miláčku, prej. Už nepokračuj. Některé holky od nás ze třídy to nechtěli ani číst, protože tam psali ten X s tím S na začátku.
1: Hezký. Taky píše Mirka. Dobrý den. Můj syn našel v cca v 5 letech moje jediné lehtivé DVD a ptal se mě hned po telefonu, co je to DVD s těmi nahatými lidmi na obalu. Když jsem ho měla v autě nahlas a vezla jsem další kolegy. Pocit k nezaplacení. No aspoň se kolegové zasmáli. Mirka, dovedeme si to představit.
2: Týna píše, ahoj, tohle mi minulý rok poslala ségra, že to je v učebnici pro druhou třídu, takže chápu zděšení tvé sestry. Mě by to v 8 letech taky vystrašilo.
1: No, ona tady hlavně poslala na WhatsApp fotografii a představte si, na té fotografii je animovaný nebo malovaný muž a žena, jo. A muž má v úrovni pasu napsáno ahoj v bublině a žena má v úrovni pasu napsáno pojď dál, jo. Tohle je knížka pro děti. No, já jsem s tou úplně fascinovaný. Já si říkám, já si nebudu pouštět moji dceru do školy.
2: To je strašné. Pojď dál.
1: Pojď dál. A tady máme ještě hlasovku od Toma. Jen co to najdu, vydržte. Je to tady. Tak, pojď, Tome.
3: Čau, tady Tom. Ale já myslím, že v dnešní době jsou děti chytřejší než my. Ale úplně v pohodě. U nás se zemědělství a když děti přijdou, jak se rodí děti, podívej se na krávu a bejka, jak to dělají. Ono je to podobné. Krávu oteli tu mimé. Manželka má 4 děti se mnou. Když se narodila dcera, tak jsme ho rodili v koupelně, protože utekli krávy, hodili jsme 3 dny a nechci. Jaký to je? Je to super zážitek, ale je to stejný jako ten krávu. Je to úplně podobný. Čau, Tom.
1: Mě bavila Tomova vyřídilka, jak to prostě říkal, jako úplně, víš?
2: Jo.
1: Na pohodu, na pohodu. Děkujeme za vaše zprávy, přišlo jich tady spousta i další hlasovky. Teď to úplně nestihneme, ale věříme, že se to všechno pročteme a že se nad tím budeme bavit. Tak děkujeme a posíláme další hity. Tohle jsou Činasky Tabáček, hezké ráno. Halo.

0: Možná máte stejný problém. Já jsem tenhle song neslyšel asi milion let.
1: Necháme naše posluchače stejně jako tady nás ve studiu tipnout, v jakém roce si myslíte, že písnička Tabáček vyšla?
0: Já nevím, jako bude to dlouho. 2008, 9, 10, něco takového. Co?
1: No správně 2005.
0: Ty bláho.
1: A já jsem to správně tipl, jestli si to nemůžu.
0: 2005, takže pokud dobře počítáme, tak to je 21 let.
2: Pokud dobře počítáme a prej předtím 11 let teda.
0: Kolik nám bylo před těma 21 lety? No málo, takže jsme to poslouchali jako hodně malý. Tak to byl Činasky Tabáček na Hit Rádiu, možná i vy jste to slyšeli po dlouhé době. Nicméně za malou chvíli uslyšíte něco, co by vás mohlo pobavit. Oj. Danza Kuduro. Něco trochu letního do toho pochmurného počasí, no a taky samozřejmě přidáme aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno frčí, počkejte na to.
3: Spolehlivé auto na dovolenou, přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
5: Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
6: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: For Camping. Venku je nám krásně.
11: Tady chci bydlet.
10: Venku?
11: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
10: A kde bude ložnice?
11: Na louce pod hvězdami.
10: To je ale velká ložnice.
11: Největší na světě.
10: No jo. A co koupelna?
11: No, v potoce.
10: A sousedi?
11: Už se hlásí.
10: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
11: Jo, tady nám je krásně.
10: For Camping. Venku je nám krásně.
12: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM, Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
13: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
14: www.projektantbudoucnosti.cz.
15: Výprodej Radčice.cz. Nakupte si nejvýhodněji. Velký výprodej outdoorového a sportovního oblečení, bot a kempingového vybavení značek Hanach, Keen a dalších od 9. do 26. června v plzeňských Radčicích. Slevy až 80%. Nové zboží každý den. Více na výprodej Radčice.cz.
16: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
17: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
18: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
17: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
18: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
17: No to teda, Volejte i hned 602 489 489.
18: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z Uhlotérií platí do konce června i pro Plzeňsko a celé západní Čechy.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
19: Senkor.
20: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
21: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Komplikace v dopravě taky teď hlásí stop na jižním Plzeňsku. V Domažlické ulici se podle našich informací pohybuje pes přímo na vozovce. Projíždějte tam proto se zvýšenou opatrností.
22: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
23: Hit Radio FM+.

0: je léto 2010, Lučen, Zodon, Omar, Danca, Kuduro. Možná jste zažili nějakou letní lásku v roce 2010, stejně jako tady náš David. Posloucháte rádio. Hezké ráno, je půl osmé minuta k tomu. A David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Zmrazení platů politiků se znovu odkládá. Vládní koalice chtěla platy politiků zastavit už letos, návrh ale stále neprošel sněmovnou. Pokud se to nestihne včas, mohou se od ledna 2027 platy poslanců, ministrů i senátorů znovu zvýšit. Koalice tvrdí, že za zdržení může opozice. Vémolovi odebrali lvici Elsu, veterináři a úředníci ministerstva životního prostředí odvezli samici do liberecké zoo, důvodem byla chybějící dokumentace. Úřady zároveň hledají pro zvíře vhodnější zařízení kvůli jeho zdravotnímu stavu a omezením. Míč pro světový šampionát ve fotbale bude sbírat detailní data o každém doteku, posílá je rozhodčím až 500krát za sekundu a pomáhá rychleji vyhodnocovat sporné situace. Nový oficiální míč pro šampionát obsahuje čip, je proto potřeba ho před zápasem dobíjet. To samozřejmě vytváří spoustu zajímavých situací, které by mohly během toho zápasu nastat.
0: Já jsem připravil, že fotbal se tak trochu mění v chytrou domácnost. Jo. Nicméně, pojďme si to představit, jo. Hele, je ve fotbale nějaká pauza?
2: Je tam poločasová přestávka.
0: A něco jiného? Může jakoby trenér si říct, že chce pauzičku, nebo ne?
2: Ne.
0: Ne. No a tak co, když se vybije ten balon?
2: Já jsem si spíš představil, že ve finále běží hráč sám na bránu, se napřahuje, že kopne a nenom se ten balon vybije a nemůže jakoby letět dál, jo.
0: A nebo, jestli to bude eyeball, jo, tak chlapi, nemáte tady prosím vás jenom lightning na Apple? Ne, jenom C-čko, sorry. Pojďme soutěžit. Rychlá pětka s Vysočina Fest, 12. ročník. Pokud byste chtěli vyrazit, máme pro vás 4 vstupenky. Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777. Hezké ráno.

0: se vám podaří odpovědět na 5 otázek, tak my vám řekneme na, tady máš 4 vstupenky na Vysočina Fest. Tak pojďme na to. Rychlá pětka. Tak co bych vám řekli, že můžete příští, že můžete vyhrát 3 dny hudby úplně zadáčo. Tak ano, tohle rozdáváme v rychlé pětce tady ve snídení šampionů. Vstupenky na 12. ročník Vysočina Festu 2026.
1: Lucie, Miraj, Činařky, Divoký byl, Benny Kristo, MiG21, tyhle všichni tam budou a vy tam můžete být s nima.
0: No bude tam možná i Stefany. Ahoj Stefany, hezké ráno.
2: Ahoj, ahoj, dobré ráno.
0: Ahoj, ahoj, ty jsi napsala hezkou básničku. Chci soutěžit, je hlava fest. Každý tanečník je best, hudba duní celou noc, domů se nám nechce moc.
2: Ano, ano.
1: To je hezký.
0: Jsi velmi krát...
2: Ale má na tom zásluhu dcera.
0: Aha, máš dceru teďka sebou v autě?
2: Ano, ano, mám všechny dětičky v autě.
0: Všechny, a jak se jmenou děti?
2: Dcera Leontýnka, syn Matýsek a poslední syn Maximilián.
1: Takže Leontýnka má básnické střevo.
0: A to jedete autobusem,
2: ano,
0: ne?
2: Ano, ano. Ne,
0: autem. Hezký, no tak bando, pojďme na to, pojďme to vyzkoušet.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje superhrdina, který nosí na obleku pavouka?
4: Spider-Man.
0: Přesně.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, jak se říká samci od slepice?
4: Kohout.
0: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik dní má přestupný rok?
2: Přestup je 365 a půl dne.
0: 366.
3: Tak. Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Který lékař se stará o lidský chrup?
2: Zubář.
0: Ano. A poslední, 5. otázka.
1: Jakou měnou se platí v Rakousku?
2: Euro.
0: Ano. Naprosto bez vání. Děti, ukažte, pojďte nám ukázat, jakou máte radost, co? Pojďte se radovat.
4: Hroznou
0: radost. Vy jste neskuteční děti, vy jste mamince pomohli vyhrát 4 vstupenky na Vysočina Fest a já se ptám maminky Stefanie, s kým vyrazíte, s kým vyrazíš?
2: No asi všichni nějak vyrazíme, nějak se podělíme, ono nás je docela dost.
0: Super, tak vstupenky posíláme, moc si to užijte, šťastnou cestu, vy to zvládněte ve škole, děti, a zase někde na Hitrádiu se budeme těšit. Ahoj!
2: Jo.
1: Ahoj!
2: Ahoj!
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit

0: Tohle je Hit Radio, za malou chvíli 7:45, Adam Ďurica, Mandolína. Myslíme i na vás, kdo nás máte sebou na cestách za volantem. Za malou chvíli přidáme aktuální dopravu, no a samozřejmě pro vás všechny další skvělý hity. Dua Lipa, Houdini, nebo třeba Cyril Stamblinin.
1: Taky se podíváme na to, jak rychle si vydělá Ronaldo třeba váš měsíční příjem, tak zůstaňte s náma.
0: Tohle rozhodně chcete nebo nechcete slyšet? Chcete slyšet, počkejte na to.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
4: Ve čtvrtek bude mým hostem primátor města Plzně Roman Zarzický. Budeme si povídat mimo jiné o konci hazardu ve městě, o nových molech na Boleváku, nové podobě náměstí míru z dílny vyhlášeného architekta a také o nové školce na Valše.
3: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM Plus.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
11: trenirkarna.cz.
12: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
11: trenirkarna.cz.
13: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
14: Sobotu 20. června se parkoviště u hypermarketu Globus Plzeň Chotíkov promění v letní zábavní park.
15: Skákací hrad, jednorožec, action park, soutěže, tvoření i závody RC autíček.
14: Přijďte si užít kouzelný start prázdnin.
15: 20. června od 11 do 3.
14: Více na globus.cz.
16: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
17: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
18: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
19: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak, a jdeme spinkat.
8: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
2: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz. Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Velký pozor si teď dávejte na dálnici D6. Kolem kilometru 149 ve směru od Karlových Varů na Cheb se pohybují chodci. Na místo už vyjela i policie.
7: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
20: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Tamblinin, Cyril, Hit Radio 754. Hezké ráno, zítra začíná svátek vám, kdo milujete fotbal, světový šampionát. Máme tady pro vás skvělou motivaci na cestu do práce. Brutální srovnání našich peněženek s těmi fotbalovými. Jo, na internetu, já jsem včera objevil na internetu fotbalovou kalkulačku, neměl jsem to dělat. Jo. Je to taková ideální věc, kterou si můžete naklikat takhle ráno v práci. Je tady dohromady na výběr 6 fotbalistů, jo? Je tady Ronaldo, Mbappé, Haaland, Messi, Schick anebo Souček, jo? A vy tady zadáte váš měsíční příjem, tak když tady dáme cvičně třeba, já nevím, 40 tisíc, jo? Vypočítat Cristiano Ronaldo, tak váš měsíční příjem si Cristiano Ronaldo vydělá za jednu minutu.
1: Stejně tak Messi.
0: No. Ale ještě tady je. Vy si vyděláte hráčů v denní příjem za 1054 let, 247 dní, 5 hodin a 47 minut. A to mě těch posledních 5 hodin by mě štvalo teda.
1: No, ten měsíční příjem činí 506 377 333.
0: To je dokonalý. Tak když si vybereme někoho loukostovýho, jo, třeba Messiho. Tak váš měsíční příjem si Lionel Messi vydělá za 8 minut a vy jeho měsíční příjem budete vydělávat 102 let.
2: Tak to už abychom začali pracovat.
0: Teda. Tak a ještě zkusíme teda Tomáše Součka, ten je tady úplně poslední na chvostu.
1: Tak zkusíme třeba tabuce. Na 30 tisících.
0: Jo? Tomáše Součka, měsíční příjem 30 tisíc, jo? Tak dávám to tam. Takže, váš měsíční příjem si Tomáš Souček vydělá za 23 minut. A vy si vyděláte hráčů v měsíční příjem za 38 let. To je v pohodě, v pohodě.
1: Tak jo, takže jsme nečutali do toho míče, tyjo.
0: Tak jsme u mikrofonu, no. No. To nám taky moc nejde. Tak motivace na středeční ráno za námi. Teď další muzika, Declan J. Donovan, Hungry Heart, 756. Tohle je Hit Radio. Tak hezké ráno.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus, když
3: se to má podařit. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Falešné video s premiérem vylákalo z muže téměř 400 tisíc korun. Podvodníci na internetu zneužili video, kde měl Andrej Babiš lákat na výhodné investice do ropy. Muž z Českobudějovicka uvěřil reklamě a po kontaktu s údajným broukrem postupně poslal 374 tisíc korun. Po odeslání peněz komunikace skončila a muži došlo, že šlo o podvod. Policie upozorňuje, že jde o častou formu deepfake podvodů a s využitím známých osobností. Ruský politik v Petrohradu volal po jaderných útocích, zastavili ho vypnutím mikrofonu. Bývalý člen menší ruské strany Viktor Perov během zasedání v petrohradském parlamentu vyzval k použití jaderných zbraní proti Ukrajině. Navrhoval, aby se poslanci obrátili na prezidenta Putina s požadavkem na jaderný útok. Jeho projev byl následně přerušen a mikrofon mu byl vypnut. Video z incidentu se objevilo na sociální síti Telegram. Českou reprezentaci čeká v Guadalajaře první zápas. Mexické město leží ve státě Jalisco, kde je kolem 16 tisíc pohřešovaných lidí. Oblast je dlouhodobě spojována s aktivitami gangů a vysokou kriminalitou. Úřady proto nasazují rozsáhlá bezpečnostní opatření. Například českým hráčům doporučili neopouštět hotel. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: V Plzni dál běží přípravy na letošní Sportmánii. Oblíbená akce proběhne v parku za Plazou od 15. do 23. srpna. Už teď v červnu se pak sportovní akce vydá do okresních měst našeho regionu. Vybrané sporty představí v Tachově, Klatovech, Domažlicích a Rokycanech. Vstupné bude tradičně zdarma. A jaké nás dnes čeká počasí? Na západě Čech by mělo být většinou oblačno, přechodně i zataženo. Objevit se opět má i slabý déšť nebo přehánky. Teploty dnes odpoledne vystoupají jen mezi 14 a 18 stupňů.
4: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
5: Dobré ráno, šampione.
6: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
7: Jsme tady pro tebe.
6: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Krásné ráno.
5: Ahoj, hezkou středu.
8: Snídaně šampionů.
2: Rozehráváme poslední třetinu středeční snídaně, krásné ráno, 3 minuty po 8. Už za malou chvíli slíbený host, zpěvačka Martina Pártlová. Tak zůstaňte s námi, teď Miles Smith, Nice to meet you, hezké ráno.
9: Hit Radio FM+.

0: 6 minut po 8 ladíte Hit Radio. Krásné ráno. S vámi Michal, Jasmin, David, no a my už tady nejsme sami, je tady s námi i náš host Martina Partlová. Martino, krásné ráno.
1: Krásné ráno, přátelé.
0: Krásné ráno. Krásné tak mikrofon ráno. Zapnut. Zpěvačka, která si získala publikum už Fix Factoru, pak prošla muzikály, koncertními pódy, skupinou Čechomor. Aktuálně přicházíš představit nový single Slzy ženy. O tom si něco povíme. Nás by ještě zajímalo, jak se ti vstávalo takhle ve středu ráno.
1: Hele, jako já vždycky, když vím, že mám ráno stávat, tak vlastně nespím celou noc, takže jsem se furt budila, takže blbě, jako spala jsem podle mě tak 4 hodiny.
0: Takže jsi se nemohla dočkat našich posluchačů tady na Hit Radio.
1: Já jsem se bála, že zaspím, protože to by bylo špatné.
2: Ale jsi tady, je to dobrý. My se nemůžeme počkat, až si za chviličku pustíme tu novinku, Slzy ženy, tak se jmenuje tvůj novej song, což zní celkem jako jemně, ale myslím si, že když žena brečí, tak by se ostatní měli trošku bát naopak, ne? Už.
1: No, já jsem to občas měla jako vydírací taktiku, někdy to zabralo, někdy bohužel ne, ale jo, když ženská už spustí slzy, tak už to není jen tak.
0: A myslíš, Martino, je za tebe těžký popsat nebo zpívat o bolesti tak, aby to neznělo, jako aby si ty lidi neřekli jako chudák, jako, ale spíš jako přesně takhle to mám, aby se v tom poznali?
1: Jak ty, Ježišmarja, jak to myslíš?
2: Jakože...
1: Teď se úplně ztratila.
2: Psát tím stylem, aby člověka nelitovali, ale aby si řekli, ty jo, mám to úplně stejně.
0: Jo, to mám stejně.
2: Že se s tím stotožní vlastně.
1: No.
2: Tímhle stylem se snažíš psát.
1: Tak já si to úplně nepíšu, že jo? On to píše pro mě můj přítel Josefa Řeka, který se mnou akorát konzultuje témata a o čem písničky budou. Protože moje verše by byly svítí, slunce svítí, roste kvítí, takže to nechávám na něm a tak to spolu nějak dáváme dokupy. Takže on je ten strůjce toho, aby to nebylo patetický a blbý. Tak.
2: Myslíš, že jsou ženy dneska mnohem jako otevřenější v těch emocích obecně, než třeba dřív?
1: Jo, já myslím si, že určitě, že dřív si to nemohli moc úplně dovolit být otevřený v čemkoliv.
2: Tak kdyby jsi mohla uvíct ten song, což můžeš, teďka nás čekají Slzy ženy.
1: Přátelé, já bych ráda uvedla svůj skoro až bojovný song Za práva žen. Ne, můj nový song, který pojednává o tom, že soucit a empatie má větší sílu než síla a násilí a tak.
0: Slzy ženy. Hezký, krásný. Martina Partlová, Slzy ženy. Poprvé premiéra tady u nás na Hit Radio. Tak pojďme na to. Hezké ráno, 8.09.

0: nový single Slzy ženy, 8 hodin 12 minut a Martina Pártlová je s námi ve studiu, ještě jednou krásné ránko.
1: Krásné ráno.
2: Krásné ráno.
0: Marti, tebe čeká O2 Arena v listopadu, pojď tam povědět, je to něco, o čem jsi vždycky snila, nebo tě to vlastně jako nenapadlo, že jsi řekla, že to je třeba nedosažitelný?
1: Mně ani nenapadlo, že bych mohla zpívat a že bych se tím mohla živit, na to, že bych si pomýšlela jako na O2 Arenu, takže nebyl to můj životní sen, já jsem chtěla být uklízečka v Hollywoodu, kde by si mě všiml nějaký
0: herec.
1: No, spíš režisér a obsadil mě do filmu. V Hollywoodu jsem pak dělala o 10 let později, akorát to bylo v restauraci u nás v Suchém Vrbném, Trojkou na Konečnou. Takže je třeba si přát ty přání pořádně.
2: Ale kdy teda přišel ten sen už pak s tou O2 arénou? To ti napadlo kdy?
1: To napadlo šéfa.
2: Já jsem tam neviděla.
1: Já jsem taková jako skromná, já bych jakoby na tu O2 arénu si úplně až tak nevěřila, na rozdíl od mých kolegů tady.
0: No a když si představíš, že už tam je ta plná O2 arena úplně narváno, tak jaký to bude pocit, až tam budeš stát na tom pódiu a co bude to, že si řekneš, co je to, co chceš, aby si ty ženy odnesly, co tam budou, asi většina žen pravděpodobně přijde.
1: Tak, asi se nejdřív počůrám strachy, protože já trpím velkou trémou, takže první dvě písničky určitě budou o tom, že budu přemýšlet nad tím, co tam všechno obsadu. A no, chtěla bych, aby si holky odnesly zážitek jako z obrovského mejdla. Chci, aby se cítili jako moje kámošky a tak nějak by jsem chtěla celý koncert jako směřovat, no.
0: To bude fajn.
1: Ne, rozhodně tam nebudu lítat na lanech, protože bych se mohla pozvat.
2: 20. listopadu 2026, lístky jsou ještě v prodeji?
1: Samozřejmě.
2: Dobře, tak se
1: jako hodně vyprodáno, ale
2: ještě pár zbývá tady.
0: Nicméně, léto za dveřmi, jak vypadá léto, Martiny Pártlové, ideální léto?
1: Moje ideální léto by znamenalo celý prázdniny trávit u mě na chalupě s mojí dcerou, koupačky a tak. A obdělávání zahrádky a zakládání trávníků.
0: A teď to opravdový léto.
1: To opravdový léto je, že se teďko nezastavíme, za což jsem strašně ráda samozřejmě. Každý víkend jsme na cestách, teď třeba máme 3 koncerty za víkend, takže je to náročný. Nevídám o víkendech svoji dceru, to mě trošku mrzí, ale zase si to vynahradím na tom pódiu, takže já jsem tam šťastná, dělá mě to šťastnou.
2: Ty máš mladšího partnera, musím se zeptat.
1: Zase to tady zase. Ano, o 14 let.
2: Hele, u nás je to podobně s přítelem a i v rodině to máme podobně.
1: Ty máš
2: takže...
1: o 14 let,
2: já mám staršího, ne, je jako
1: no, to by tě mohli zavřít, jenom bych ti chtěla říct, jestli ty máš už 14 mladšího přítele.
2: Ne, tak... mám o 9 let staršího, ale mamka má o 12 mladšího právě a mě zajímá.
1: Jak to spolu?
2: Už asi 15 let.
1: Tak to je super, to by šlo.
2: A mě by zajímalo, jestli je to pro tebe takový jako zdroj energie, anebo naopak někdo, kdo tě tak trošku uzemní, uklidní, jak to tam je?
1: Já myslím, že si tu energii dáváme nějak navzájem, já mám někdy pocit, že jsem mnohem mladší než Pepa, ale jo, tak je tam ten, ty 14 let je přece jenom jako vidět, já když mu vyprávím o tom, co bylo za socíku, tak mi vždycky říká, prosím tě Martina, to ani, jasně ani vědět nechci, co se jako dělo tenkrát. Že on se narodil v 93.
0: Hezký.
1: Ale dává mi tam nějaký jako jiný pohled na něco a já mu dávám ten svůj, že jo, takže my se tak jako nějak, my ty vahy vyrovnáváme, takzvaně.
0: Martina Pártlová, hostem středeční snídaně šampionů, pojďme si pustit Mamko, nedávej mě. Může být?
1: Tak samozřejmě.
0: No tak samozřejmě, tak Čechomor a Martina Pártlová, Mamko, nedávej mě, 8:45, posloucháte Hit Radio. Krásné ráno.
2: Opa.

0: Čechomor a Martina Pártlová, mamko, nedávej mě, tohle je Hit Radio, chvíli po 8:45 a pro vás, kdo jste se připojil až teď, tak Martina Pártlová je tu s námi ve studiu, hezké ránko.
1: Dobré ráno, přátelé.
2: Hezké ráno. My jsme tady řešili, že teda koncert v O2 aréně bude v listopadu, 20. listopadu.
1: Ano.
2: Ty máš ještě dceru Stelu.
1: Starinku. Ještě mám, ano, k tomu 14 let mladšímu příteli mám ještě, jsme si dovolili udělat dceru.
0: To jsme si teda dovolili, ale.
1: Který bude 5 teďkon.
2: Tak jak to Stelinka vnímá, pokud to v tom věku vnímá, je pyšná, že teda bude mamka v outůčku?
1: No, my jako by Stelinku moc netaháme tady po těch akcích, protože jednak na ní mluví cizí lidi a ona z toho úplně není jako šťastná, takže já ji nechci jako nervovat úplně. A teď, když byla na mém posledním koncertu, tak tam stála s takovým výrazem jako ty vole. Takže si nemyslím, takhle, já myslím, že je spíš nešťastná, že ta nemůže být se mnou na tom pódiu a nechápu, že tam nemůže. Takže se snažím jí spíš jako víceméně jí to ukazovat jenom na videích a chtěla bych být ale zpívačka a počítačka bych chtěla být.
2: To jsem se chtěla zeptat, že spousta třeba maminek zpívaček potom Adele bere ty dcery na tu stage a dělají třeba společný songy,
1: no, tak dělat to nebudem.
2: Nechceš.
1: Ne, jako společný song, jo, třeba, že bude 15, když se ještě budu žít, ale... Ale ne, já si myslím, že to tam, že na to moc malá, že to tam nepatří.
0: No a Martino, kdybys měla říct našim posluchačům, co třeba chystáš na léto, nebo co se chystá v tvém životě, nějaká zajímavost?
1: No v mém životě se toho chystá hodně. Ne, teďkom píšeme novou desku, Pepik píše novou desku, já teda už se do toho tentokrát jako víc zapoju, než při první desce. Mám radost, děkuju Pepíku, že jsi mě přivzal. A vlastně na konci června vydáváme další single, na který už je natočený klip. Jmenuje se Nepapej to. A je to o ženských, který rádi drbou.
2: A ženy rádi drbou, tak to ano. Bude zajímavý. My tady máme takovou hru, jo. Buď a nebo.
0: Buď a nebo, je to taková rychlovka. Martina se přehodila vlasy.
1: Připravila se na to. Připravila se na to. Připravila se na to.
0: Tak jdeme na to. Jdeme na to teď.
2: Muž romantik nebo muž vtipálek?
1: Vtipálek.
0: Dámská jízda nebo romantický víkend?
1: Cože?
0: Dámská jízda nebo romantický víkend?
1: Romantický víkend. Jsme se najezdili dost.
2: Je lepší pocit záchvat smíchu nebo takový ten pláč, kdy ze sebe dostaneš úplně všechno?
1: Záchvat smíchu.
0: Moře nebo český festák?
1: Moře.
2: Koncerty, haly, hluk anebo domácí pohodinda a ticho?
1: To je těžký. To nevím. Musím si vybrat, jo. Tak pohoda, doma klid.
0: A Sofia nebo Valda Matuška?
1: Sofian.
2: Tak to zvládáme.
0: Tak to máme, zvládnu to.
1: Já jsem říct Sofiana. Nebo Valdu. Sofian je skvělej, to je budoucnost.
0: Takže 20. listopadu připomeneme ještě jednou pro vás, kdo jste nás naladil až teď, 20. listopadu O2 Arena, pár vstupenek se ještě najde. Pár vstupenek se ještě najde. No tak,
2: budeš mít nějaký hosty?
1: Budu.
2: Ale zatím neprozrazujeme?
1: Ne, to říkat nebudem. Já nechci mít pocit, že přišli spíš na ně, než na mě, takže je prozrazovat nebudu.
0: Takže to bude vlastně pak ještě takové jako překvapení.
1: Ano,
0: jako benefit.
1: Překvapko, nebudu to vlastně říkat přijdu. Až do koncertu. Takže...
0: No a kdybys měla teďka tu možnost, představ si, že jsi v rádiu a kdybys měla pozvat lidi na ten koncert, ty sama osobně, tak jak by to vypadalo, ta pozvánka?
1: No, tak jednak bych poprosila lidi, aby tam přišli, protože bych tam nerada zůstala sama a on ten koncert se pak špatně zpívá. Ale já bych chtěla pozvat všechny ženský, který samozřejmě můžou sebou vzít své chlapce, aby se přišli pobavit, aby si přišli zatancovat a zaspívat se mnou a podpořit ty ženy. Teda, jo.
0: No a ty si nám přišla představit nový single Slzy ženy. My jsme si ho hráli na začátku 8. hodiny, takže bychom si ho ještě na rozloučenou zahráli znovu.
1: To by bylo fajn.
0: Tak to bude fajn, ať jdou tam ty jemy.
1: No a samozřejmě, o nic jiného nám nejde.
0: Martino, moc děkujeme, ať se vydaří léto, děkujeme za návštěvu a hlavně ať se vydaří O2 Arena.
1: Děkuji, já vám přeju, ať se vám ráno brzo dobře stává.
0: Děkujeme. Martina Pártlová naším hostem a Slzy ženy po druhé na Hit Rádiu. Tak hezké ránko.

0: auto na dovolenou? Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůni grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Plzně. 23. až 25. června se promění plzeňský amfiteátr v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také kultovní muzikál Drákula. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
11: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň, autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
12: Profi voda.
13: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
17: Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
18: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
19: Koncerty na čtyřce jsou tady. 12. června u svatého Jiří zahraje X-Cover, hvězda večera Jiří Korn and Company a Reddy Kirken. Začínáme v 17 hodin a vstup je zdarma. Na akci zve městský obvod Plzeň 4.
3: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
4: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Opatrně na Chebsku, trasa Mariánské Lázně Teplán. U odbočky na obec Služetín leží na vozovce sražená srnka. A pozor taky v Tachově, kde silničáři dnes pracují v Americké ulici.
6: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
7: Hit Radio FM+.

0: Suffer Do, Play the Life, The Bongo Song, tohle je Hit Radio, 9 minut po půl deváté. Krásné ráno, šampioni. Tak zítra to vypukne, startuje fotbalové mistrovství světa. A čeští fotbalisté mají podle bookmakerů šanci na titul přesně...
1: Počkej, kolik?
0: No. Přesně, tak počkej, tak hádej.
2: Ale já vím, že nám moc jako nevěří, jo. Ale myslím si, že třeba... 20-30%.
0: 20-30%, dobře. Tak vy, kdo jste u rádia, jaké si myslíte, že máme šanci na zlato v procentech? Mhm, slyším nějaký tipy, jasně. Tak jsou to 2%. Jsou to 2%, ale jako upřímně takhle, kdy nás jako Čechy zastavilo to, že je něco totálně nereálný, jo? Já si myslím, že 2% pořád nejsou nula, takže jako nějaká šance tam je, jo? A vlastně, když si vzpomeneme před 30 lety na Euro 96, nám nevěřil vůbec nikdo a domů se vezlo stříbro, jo?
2: To je fakt, ale bejt ten fotbalista, co jede na to mistrovství a ví, že ti lidi vůbec nevěří, to musí být buď zdrcující, anebo ti to naopak fakt nakopne.
0: Přesně, víš, že budou všichni vsázet proti tobě. Motivace. No tak jo, zítra startuje fotbalový svátek, světový šampionát. Budete fandit? No jasně.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
8: Senkor.
9: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
10: 14. června před obchodním centrem Olympia Plzeň se na vás těší IC West, koncesionář Peugeot.
11: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
12: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
13: Dobrá práce a skvělý tým?
14: V Shape Corp v Nířanech je to realita.
13: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
14: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
13: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@shapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
14: Těšíme se na vás.
15: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Hledáte důvod k radosti? Máme pro vás hned dva. Guest a Valentino se slevou 50%. Mid-season sale na vás čeká v Travel Free už od 29. května. Kabelky, peněženky a doplňky pořídíte s Clubcard o polovinu výhodněji. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
2: Výprodej Radčice.cz. Nakupte si nejvýhodněji. Velký výprodej outdoorového a sportovního oblečení, bot a kempingového vybavení značek Hana, Keen a dalších od 9. do 26. června v plzeňských Radčicích. Slevy až 80%. Nové zboží každý den. Více na výprodej Radčice.cz.
3: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
1: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Takhle zní středeční ráno všude, kde máte Hit Radio sebou. 8 hodin 50 minut. Michal, Jasmina, David, to jsme my tři. Krásné ránko.
1: My jsme se tady před chviličkou bavili o mistrovství světa ve fotbale. A třeba právě tohleto mistrovství si můžete vychutnat na nový televizi. Můžete vyhrát OLED televizi Samsung v hodnotě 23 000 korun.
0: Wow.
1: A my za to chceme jedinou věc. Když půjdete na náš web a podělíte se o vaší nejlepší historku ze stěhování. A my v pátek pak jednou z vás vybereme a ten tuhle telku získá.
0: Tak možná už pozítří můžete tuhle parádní televizi hrát vy. No a pro inspiraci tohle nám poslala Pavlína. Ahoj, při stěhování do zrekonstruovaného domu jsme si pořídili velký rohový gauč, jenže až při dovozu jsme zjistili, že se nevejde dovnitř. Muselo se vybourat okno a gauč dostat do obýváku přes něj. Naštěstí byl obývák v přízemí a bývalý manžel zedník vše opravil. O pár let později se situace opakovala. S novým partnerem jsme si pořídili skříňovou postel, ale železný rám neprošel ani dveřmi, ani okny. Nakonec jsme ho museli rozřezat a znovu svařit přímo v obýváku. Bylo to pořádně nervózní, zvlášť když bydlíme v patře. Nová televize by nám udělala obrovskou radost, protože ta současná už dosluhuje. No tak pokud máte podobné historky, napište nám na web na hitradio.cz a budeme držet palce, třeba v pátek vybereme právě vás.
1: Mimochodem, protože to stěhování opravdu znamená pro spoustu lidí nejenom stres, ale hlavně velký výdaje, co si budem, tak MND, dodavatel energií, přichází ještě s další soutěží, ve který můžete každý týden získat 15 000 korun na stěhování a můžete to využít třeba na stěhovací firmu, na novou výmalbu, na vybavení domácnosti. Stačí zadat do prohlížeče mnd.cz/stěhování, tam na sebe nechat kontakt, no a to je všechno. Pak můžete jenom doufat a my vám budeme držet palce.
0: Přesně tak.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: Mars, The Lazy Song, 8.57. Tohle je Hit Radio, my jsme Michal a Jasmin a jdeme se s vámi rozloučit.
1: Tak. Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: To bylo velkolepý, Jasmin.
2: Děkuju.
0: Tak přejeme vám hezkou středu, mějte se prima a zítra ráno v 6.
2: Ahoj.
0: Čau, ahoj.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním 2 minuty před 9. Bára Škrybová, mějte krásný den. Opatrní buďte na D5C, trasa Praha Rozvadov, 101. kilometr, pohybuje se tady srnka, tak nohu z plynu. Nehodu 3 aut máme hlášenou na Klatovsku, v obci Štěpánovice, je to na hlavní silnice, tvoří se kolony, počítejte tady se zdržením. A to je pro tuto chvíli naštěstí všechno, tak šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
3: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
4: Zahradnictví Plzeň, zahradnictví u Písaře, Plzni na Domažlické 181. Pro vás pěstujeme sazenice zeleniny, bylinek, květin a keřů. Díky tomu máme nízké ceny a sortiment, který jinde nenajdete. Jsme odborníci, u nás vám poradíme, těšíme se na vás.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru, jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
6: Nákupní centrum Area Bory v Plzni vás zve na Ostrov snů. Zábavnou show pro celou rodinu s Lilo a Stitchem.
7: Děti zažijí odpoledne plné tanečků, soutěží, focení s oblíbenými maskoty i bublinkové skotačení.
6: Přijďte v neděli 14. června ve 2 hodiny odpoledne k nákupnímu centru Area Bory.
7: Lilo a Stitch se na vás těší.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: 9 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Tankování je zase o něco levnější. Cenové stropy u pohonných hmot se totiž o něco snížily a třeba nafta se dnes vrátila pod hranici 40 korun za litr. Prodávat se může nejvýš za 39,90. U litru benzínu je pak dnešní maximum 41,40. Do konce letošního roku chce stát převzít letiště v Karlových Varech. Aktuálně patří Karlovarskému kraji a nově by mělo přejít pod armádu. Letiště je v posledních letech ve ztrátě. Pro zvýšení příjmů potřebuje investici ve výši zhruba 1 miliardy, která by šla na prodloužení a rozšíření stávající přistávací dráhy. Slováci letos v létě vyrazí na dovolenou hlavně do Česka, Chorvatska a do Itálie. Kvůli konfliktu na Blízkém východě část dovolenkářů změnila své původní plány. Za hranice se chystá asi jen 57% Slováků. Čtvrtina se rozhoduje a 18% uvádí, že nikam nepojede. No a jdeme se podívat taky ještě na hokej do Zámoří. Carolina srovnala stav finálové série na 2-2 na zápasy. Na ledě Vegas vyhrála 5-3. Páté vzájemné utkání se bude hrát v pátek od 2 ráno našeho času.
9: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: Dnes zase o něco chladněji než včera, celý den budeme měřit kolem 16 stupňů Celsia, na horách dokonce jen od 11 do 13. K tomu nás čeká zatažená obloha a s ní přehánky.
8: Hit Radio FM Plus.
2: Hezké dopo přeje Bára Škrybová, je zima, ale prázdniny jsou za rohem. Na co z posledních dnů školy vzpomínáte nejradši? Zase proberem.

Tak tohle byly mandraže, hledá se žena, vy jste zítra Rádiem FM+, máme přesně 9 hodin a 13 minut, Bára Škrybová s vámi, přeju vám krásný dopoledne. Jdeme si pokecat. Za 2 týdny máme vysvědčení, každý na tuhle dobu těsně před koncem školního roku máme nějaký vzpomínky. Něco, na co jsme se vždycky těšili. Prostě na takový, nebo to, až přijde takový, to je a je to tady a už bude konec roku. Já tam mám třeba vracení učebnic. I když jako to bylo oprusto lepit a rovnat a tak dále, tak jsem to měla hrozně ráda, jo. Sedla jsem si k tomu a lepila a byla jsem ráda, že už končí ta škola. A když si to tak jako vybavuju, tak si myslím, že při tom vracení ty učitelky měly hrozně zvláštní systém dávat ty pokuty, protože třeba tam někdo přišel a řekl: já mám tady, paní učitelko, poškrábaný hřbet, a ona řekla: jo, dobrý, tak 3 koruny. A pak tam přišel další a nedostal třeba vůbec nic. Tak to bylo zajímavý. A pak mě ještě přišlo tak super, že jsme šmirglovali lavice. Všichni jsme je nosili po těch partách na ten školní dvůr a měli jsme šmirgl a jeli jsme a snažili jsme se tam odsaď dostat ty sprostý obrázky, které tam byly za ten celý rok a různý nápisy. To bylo strašně pěkný. No, jak říkám, tohle období je prostě nádherný. Tak se pochlubte, na co z téhle doby před začátkem prázdnin vzpomínáte nejradši vy. Co je pro vás to ikonický i teď po těch letech a vás to hladí. 728 770 237, to je číslo na náš WhatsApp. Já se na vás připravená, moc se na vás těším a pouštíme si Lady Gaga Paparazzi. Mějte krásnou středu, díky, že jste s námi.

0: Ed Sheeran Celestial, nádherná věc. 9.23, s vámi zase Hit Radio FM Plus, nebo stále Hit Radio FM Plus. Moc díky, že nás sladíte. A my tady řešíme nádherný téma, a to jsou vzpomínky na konec školního roku. Nadhazovali jsme, už jsme tady vracení učebnic, pardon, nebo šmirglování lavic, a vy mi píšete. Marta, ahoj Báro, já jsem přemýšlela a pro mě je nejvíc vzpomínka, když jsme poslední školní den chodili na zmrzlinu s třídní učitelkou, na to vzpomínám dodnes. Jo, to je nádherný, my jsme to měli podobně, už takový to volno, viď? A ráno ještě chlad, ale věděla si, že bude ta letní teplota, a pak půjdem třeba ještě na koupák. A už se člověk nemusel učit, ježiš, to bylo hezký. Lukáš, mně vždycky přišlo nejhezčí, že už se nikdo nestresoval, učitelé byli najednou nějak hodnější. Ano, a to je taky ono. Přesně, taky jsme si s nima mohli sednout a pokecat si a najednou nebyli tak strašidelní a byli to fakt kámoši. Něco jako na školních výletech, ježiš, to je hezký. Jo, a já jsem si teď ještě vzpomněla, že bylo úžasný, když jsme si rozdávali výkresy. To bylo taky takový jako a už je tady konec roku. Je, já se zase vracím a zase to cítím. Moc díky, že jsme se do té doby dostali zpátky takhle hezky spolu. A klidně ještě pište 728 70 237, to je náš WhatsApp, a za chvilku Enrique Iglesias a nebo taky LinkedIn.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
4: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
5: Snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
6: Sudovi šrot, republice ocel.
7: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křimice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
8: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
9: XXL výprodej v online shop CZ.
10: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
9: www.onlineshop.cz.
11: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví Spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
12: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
14: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Už 13. června v Plzni na nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj. Těšíme se na vás.
15: Tak, a jdeme spinkat.
16: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
15: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
17: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
18: Senkor.
17: Chci chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
18: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
19: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
20: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park a Lost, Hit Radio FM Plus s vámi, koukám na čas a je přesně 9 hodin 36 minut. Mějte krásnou středu. Hudbu tady máme krásnou, ale kdo máte radši tu retro, tak určitě zkuste i naše Hit Radio 90 a nejen klasický vysílání. Dejte si i podcast Vypalovačka, tam totiž moderátoři 90, jmenovitě Markéta, Ivo a Michal, rozebírají skvělý retro témata. Tentokrát jedou Michaela Jacksona a dostali se třeba i k jeho svatbě.
1: Vzali se tajně, ale pak to jako velmi ukázali světu na předávání MTV Video Music Awards, kdy oni přišli na zahájení těch MTV cen ruku v ruce. Teď samozřejmě davy tleskali, protože to bylo poprvé, co se ti dva jako manželé ukázali na veřejnosti. Ta Líza Marie tam teda přišla jak napůl svetovaná. Bylo fakt jako, že jak, když jim Michael hodil něco do pití. On je tam přitáhnul jak nějakou chuděrku chovanku a řekl tam něco jako, to jste netušili, ani my ne, že jako jednou skončíme jako pár, ale tyhle ty věci se hol dějou a tak dál. A vlastně se políbili. Ale políbili se jak děti v první třídě.
2: No ale on byl dítě.
3: Dítě
2: v přerostlým těle jako dospělýho člověka, tak jako co by si po něm chtěla.
3: Ale takových poradců má, veď, a tohle si nikdo nenatrénoval.
1: Ta Líza Marie se tam vlastně jako teda nechala líbat, pak se otočili.
2: A utřela se.
0: No, takže tak. Nejen, že se něco dozvíte, ale taky se pobavíte. Celý díl Vypalovačky najdete například na YouTube nebo na stránkách Hit Radia 90 a taky samozřejmě na vašich oblíbených podcastových platformách, jako je například Spotify. A najdete tam i všechny předchozí díly, takže si je určitě pusťte, protože to stojí za to. A tohle teda jako taky stojí za to. Košín Catch. Ježiš, to je boží. Tak já vám to vosolím a vy si to vosolte taky. Mějte hezkou středu.

0: Eva Farná Miraj na Hit Radio FM+. No jo, teď vrcholí akorát přípravy Evičky na Eden, protože o víkendu to odpálí a je to dlouho připravovaný a bude to teda obrovská show. Kdo jedete, tak klidně pošlete fotky, to mě zajímá. Blíží se nám 10. David Guetta bude, Benson Boone třeba taky a v příští hodině budeme rozdávat zase viktoriánský dárky. Tak s námi buďte a mějte nádhernou středu.
1: Dopravní hlídka Hit Radia FM+. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích západních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 720 870 237. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio FM+, tvůj parťák na silnicích západních Čech.
2: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VRK Service v Plzni na Karlovarské 32.
3: Tak, a jdeme spinkat.
4: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
3: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
7: Trenírkárna.cz. Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: M plus H. Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
11: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auták u profíků v M plus H. Jejich chip tuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
12: MHčko v Plzni každej zná. Chip tuning jen z M plus H. Klikni hned na MH.cz.
13: MH.cz.
14: Už 30 let.
15: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
16: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
17: www.projektantbudoucnosti.cz.
18: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
17: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
19: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
20: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM. Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
21: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
22: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hit Radio FM Plus.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Dvě minuty do desátý, s vámi Hit Radio FM+, jdem se mrknout na dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, opatrně na D5C, 44. kilometr, trasa Praha-Rozvadov, je tady porouchané vozidlo. A to je pro tuto chvíli z dopravy vše. Kdybyste vy měli nějaké dopravní info, tak nám nezapomeňte dát nám ho vědět na číslo 720 870 237.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se to má
3: podařit. Michal David a Damici. Přijďte si užít největší taneční party letošního června. Michal David a skupina Damici ovládnou amfiteátr pod hradem a naservírují vám své největší hity. Pátek 12. června, amfiteátr Loket. Michal David a Damici.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz. Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
7: Je 10 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Druhý cizí jazyk na základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí nebo ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy, jak vyplývá z dopisu ministra školství Plagy, který zaslal ředitelům škol. Unikátní elektromobil vznikl na Západočeské univerzitě v Plzni. Jde o závodní formuli, kterou sestavili sami studenti. O monopostu říká výzmluvčí univerzity Andrea Čandová.
8: Letošní vůz vznikal s důrazem na nižší hmotnost, lepší aerodynamiku a další technická vylepšení. Řadu komponentů si studenti navrhují a vyrábějí sami.
7: Nový vůz v létě čeká série 3 mezinárodních soutěží v Česku, Německu a Polsku. Evropa musí odstranit všechny mezery a zpřísnit prosazování protiruských sankcí. Uvedla to šéfka unijní diplomacie Kalasová. Řekla to v souvislosti s vyšetřováním továrny, kterou v Irsku vlastní Moskva a která do Ruska dodává oxid hlinitý používaný k výrobě hliníku. Osminásobný vítěz zlaté hokejky David Pastrňák z Bostonu podle očekávání nechybí ve finálové desítce ankety o nejlepšího českého hokejistu minulé sezóny. Do závěrečného třetího kola postoupilo 9 hráčů, kteří působí v Zámoří, a také hvězda extraligových Pardubic Roman Červenka. Slavnostní vyhlášení proběhne 23. června.
9: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: Dnes po celý den zataženo, s teplotami v maximech jen na 16 stupních Celsia, na horách jen asi 13. Tak se nezapomeňte oblíct dneska a přihoďte i deštník nebo pláštěnku, protože čekáme i přehánky.
6: Hit Radio FM+.
0: 9:50 dopoledne, jede Bára Škrybová za mikrofonem s vámi. Je středa, týden celáme, to jsem ještě neřekla. Tak jdem pařit, Budruckers, I Like The Way.

Love the way you lie. Eminem Mariana a Hit Radio FM Plus s vámi 13 minut po 10. Jak jsem říkala, je středa a týden už se nám láme, víkend je tedy už zase na spadnutí, takže kdo si už děláte třeba plány na ten víkend, tak já vám s tím teď trochu pomůžu. V Karlovarském kraji se totiž už tuhle sobotu a tuhle neděli koná víkend otevřených zahrad a vy se můžete podívat do míst, kam se běžně jen tak nepodíváte. Třeba v Bečovské botanické zahradě vás v sobotu čeká nejenom krásná procházka mezi rostlinami, ale taky setkání s lidmi, kteří se podílejí na její obnově. A od 2 hodin tam v Bečovské zahradě odpoledne je dokonce připravena speciální komentovaná prohlídka. A otevřeno bude i na zámku Kinžvárt a tady nejen v sobotu, ale i v neděli. A ožije tu zámecký park. Taky jsou tu připravené komentované prohlídky, při kterých se dozvíte spoustu zajímavostí o místní zahradě i o historii celého areálu. Takže pokud si chcete odpočinout o víkendu, třeba od městského ruchu, nadechnout se čerstvého vzduchu, až z toho rýmuju, a udělat si prostě hezký výlet, tak víkend otevřených zahrad v Karlovarském kraji je přesně pro vás. A myslím si, že přesně pro vás je i song od 12, sbírka z vedlejch růží. Užívejte středu.

0: Katy Perry, Skip Marley, na Hit Radio FM Plus je 10.26, za chvilku si dáme Blink 182 a profesor Green společně s Emily Sandé taky přijdou. No a taky se za chviličku dostaneme konečně k té soutěži dnešní o viktoriánský dárečky, protože Viktorka Plzeň skočila do nové sezóny a my musíme prostě být pořádně vybaveni, abychom řádně fandili. Tak za chvilku, poslouchejte, já vám zase řeknu, kdy volat, však to znáte. Hezkou středu!
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku zvonařku 100 gramů za 19,90 a byla Camembert v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem.
6: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
9: 14. června před obchodním centrem Olympia Plzeň se na vás těší IC West, koncesionář Peugeot.
10: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
11: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
12: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
13: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
14: Nápady, tipy, inspirace.
15: Šumava žije!
14: Šumava žije CZ.
16: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
17: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
18: Drž mi kabelku.
17: OK, to jsem nečekala.
16: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
19: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt, hluk, pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.nepomuk.cz.
2: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
4: Slovanské perlení je zpět. Přijďte v sobotu 13. června od 13 hodin na Božkovský ostrov za šumivými nápoji, dobrým jídlem a zábavou pro celou rodinu. Zahrají Celebrate, skotační kulomet a další.
9: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
7: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
0: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak těla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
18: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
6: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

krása, že jo. A vy jste strašně nedočkaví. Všichni chcete dárečky od plzeňské Viktorky, protože už mi tady svítí telefon jako blázen. No tak jo, tak teď už můžete Ofiko volat 720 870 237 a kdo budete třetí, tak jdete se mnou do éteru a popovídáme si na téma fotbal.

0: Hezky dokonce. Profesor Green, Emily Sandé, Read All About It. S vámi Hit Radio FM+. Viktoria Plzeň vstupuje do nové sezóny a už teď se prodávají permanentky, a to na jejich webu. Permanentka, to je super věc. Máte tak třeba jistotu svého místa na stadionu, vstup na všechny domácí ligové zápasy, třeba i předkupní právo na evropské poháry, a je to obecně výhodnější než nákup vstupenek. Máte třeba i slevy ve viktoriánském shopu a tak dále a tak dále. Permanentka je super. Proto si tady na ní taky, nebo o ní taky zahrajeme, a to už v pátek. Zatím ale pokračujeme ve výbavě pro správné fanoušky. To, aby vám to v Dusan Areně slušelo, až půjdete klukům fandit. Takže tady mám teď dvě viktoriánský trička a o ty si zavolala Martina. Ahoj Marti.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, já jsem ráda, že jsi vydržela na drátě. Chceš trička?
1: Moc,
0: paráda, úderná odpověď. Tak mi prosím tě pověz, jak si užíváš fotbal? Jestli tam chodíš sama, s rodinou nebo s partou přátel?
1: Chodíme s rodinou a určitě se těšíme na novou sezonu.
0: No a ty jsi to řekla tak krásně, jako bys si věděla, co se tě zeptám. To bylo super, jak bys to měla napsaný. Úplně předpisově, jak před tabulí, Marti, úžasný, tak to si ty trička zasloužíš.
1: Děkuju, mám velkou radost.
0: Jo, to jsem moc ráda. Není za co, užij si tu novou sezonu a věřím, že ti to bude moc slušet.
1: Děkuju moc, díky.
0: Měj se krásně, Marti, ahoj.
1: Ty taky, ahoj.
0: No tak paráda, tak hrajeme ještě zítra. A to tady pro vás mám ještě úplně něco jiného. No a v pátek už teda tu zmiňovanou permanentku, tak si na to určitě posveďte, buďte s náma. A teď si pouštíme Zaru Larsson, Lush Life.

0: Damiano David, Born with a Broken Heart na Hit Radio FM+. Kam vyrazit? Už 12. a 13. června ožije zámecká zahrada. Teď jsem si to někam, pardon, u Trhanova, u Domažlic, tak a bude se tam konat festival Hurá léto 2026. Během dvou dnů se představí celkem 10 kapel, takže třeba pořádná rocková nálož, podání skupin Cameron, legendární Reflexy budou, ale taky zahraniční kapela, například Powerful, a dorazí i Honza Bendík. A myslí se samozřejmě i na rodiny s dětmi, takže se objeví Tlapková patrola, Kouzelník bude, Dílničky pro malé, Dobrodruhy, Malování na obličeje, anebo taky dočasné tetování. Takže znovu Trhanov u Domažlic, česko-německý festival Hurá léto 2026, a to už tady teď v pátek a v sobotu. No a jinak už je zase pozemně otevřený Dinopark v Plzni, to je krásný místo hned vedle plzeňské zoo, takže můžete vzít dvě muchy jednou ranou. V Dinoparku na vás čekají desítky modelů dinosaurů v životní velikosti. Ty modely se hýbou, dělají zvuky, opravdu vypadají jako živí. A 3D kino je tam třeba, nově unikovka, kterou si můžete zahrát na svým mobilu. Mládě stegosaura každou hodinu chodí mezi lidmi, no a je to tam prostě moc hezký. Tak si něco třeba vyberte a hlavně si to užijte.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz. Každý čtvrtek od 11 hodin na Hitradiu FM+, live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem primátor města Plzně Roman Zarzický. Budeme si povídat mimo jiné o konci hazardu ve městě, o nových molech na Boleváku, nové podobě náměstí míru z dílny vyhlášeného architekta a také o nové školce na Valše.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem. Na Hit Rádiu FM+. Hit Rádio.
3: Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
4: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
5: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus, když se
7: to má podařit. Nákupní centrum Area Bory v Plzni vás zve na Ostrov snů. Zábavnou show pro celou rodinu s Lilo a Stitchem.
8: Děti zažijí odpoledne plné tanečků, soutěží, focení s oblíbenými maskoty i bublinkové skotačení.
7: Přijďte v neděli 14. června ve 2 hodiny odpoledne k nákupnímu centru Area Bory.
8: Lilo a Stitch se na vás těší.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
10: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
11: Klidná, krásná, dostupná. Šumava, Šumava žije CZ, web plný zážitků.
12: Šumava Card, vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
13: Nápady, tipy, inspirace.
14: Šumava žije!
13: Šumava žije! CZ.
15: Slovanské perlení je zpět. Přijďte v sobotu 13. června od 13 hodin na Božkovský ostrov za šumivými nápoji, dobrým jídlem a zábavou pro celou rodinu. Zahrají Celebration, skotační kulomet a další.
16: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
17: Čerstvé jako z Kauflandu.
18: Hlásí se Jiří Soukup z keramiky Soukup s aktuální předpovědí. Až do konce června u nás bude minus 15. Ano, minus 15% na vybrané odklady a dlažby. S keramikou Soukup si vyberete to nejlepší pro váš domov a díky skvělým cenám ušetříte třeba na letní dovolenou. Vyberte si na našich prodejnách a e-shopu keramikasoukup.cz.
19: Keramika Soukup.
20: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
21: Senkor.
22: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
23: Tvoje rádio, tvůj klub. Staň se členem klubu posluchačů Hitrádia a získej přístup k soutěžím i bonusovému obsahu. Registrace běží na webu hitradio.cz.

0: Disturb the Sound of Silence a s vámi Hit Radio FM+. Přesně minutka nás dělí od 11. hodiny. Bára Škrybová zdraví, dáme zprávy počasí a samozřejmě dopravu, a to právě teď. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně se jezdí na západě Čech bez nehod a to je veliká paráda. Takže jezdíte takhle nadále a kdyby náhodou něco, tak nám vaše dopravní info dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb, v Plzni na Nepomucké.
2: XXL výprodej v online shop CZ.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
7: matracezahubičku.cz.
8: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
9: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
10: Tvoje rádio, tvůj klub. Staň se členem klubu posluchačů Hitrádia a získej přístup k soutěžím i bonusovému obsahu. Registrace běží na webu hitradio.cz. Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
11: Máme 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Poslance zítra čeká další pokus o dokončení druhého čtení novely stavebního zákona, která má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Předložila ji vládní koalice, která v ní opětovně navrhuje zřízení státní stavební správy. Stávající opozice předlohu ale rozsáhle kritizuje. Rokycanská nemocnice modernizuje část pokojů na chirurgickém oddělení. Mění se hlavně nábytek, podlahy a obnovuje se vybavení na toaletách a v koupelnách u pokojů. Součástí investice jsou také nové televize, ty už se ale týkají vícero oddělení. Evropská unie uvolnila další 2,8 miliard eur na podporu finančních potřeb Ukrajiny. Ta se už více než 4 roky brání ruské agresi. Komisařka pro rozšíření Marta Kosová pak ocenila reformy, které Kyjev provádí, a uvedla, že pokrok by měl brzy nastat i v přístupových jednáních. Už zítra oficiálně odstartuje 23. mistrovství světa ve fotbale. Závěrečný turnaj se poprvé odehraje v rozšířeném formátu s rekordními 48 týmy a ve 3 zemích. Spojených státech, Mexiku a Kanadě. Po 20 letech se turnaje účastní i český výběr, který si dal za cíl postoupit ze skupiny. Tak našim držme palce.
12: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: Středa bude zatažená a celkem chladná. V maximech naměříme jenom kolem 16 stupňů Celsia, na horách dokonce jen 13. A počítat bychom dnes měli i s přeháňkami.
10: Hit Radio FM+.
0: 11:02, středa se zase o něco pošoupla. S vámi ještě hodinu Bára Škrybová, užívejte den. Pouštím Madcon Begin, to je pecka.

Katka Marie Tichá a Zničená zem. Je 11 hodin 12 minut k tomu, toto letí a nejen teda dopoledne, ale letí i celý týden. Ani jsme se nenadáli a už tady bude skoro čtvrtek zase. A čtvrtek vám tady na Hit Radio FM Plus pravidelně přináší live s Jirkou Pelnářem. A zítřejším Jirkovým hostem bude primátor města Plzně Roman Zarzický. Řeč bude o tématech, která zajímají spoustu Plzeňanů, třeba o konci hazardu ve městě, o nových molech na Boleváku, anebo o připravované školce na Valše. A uvidíme, na jaké téma pánové ještě zabrousí. Pokud vás zajímá, co se v naší západočeské metropoli právě chystá, tak nalaďte už zítra od 11 hodin Hit Radio FM Plus a pořad live s Jirkou Pelnářem. No a my teď pokračujeme muzikou úplně naplno. A můžeme vlastně říct, že si teď dáváme klenot, anebo aspoň pravou pohodičku. Top Loader, Dancing in the Moonlight, krásná věc. Tak užívejte středu a buďte s Hit Radiem FM+. Díky moc.

0: 11.21 s vámi Hit Radio FM+. Díky moc, že nás sladíte, mějte krásnou středu. Kdo jste v autě, anebo budete třeba v autě a potkáte nějakou dopravní nehodu nebo komplikaci, ne, že bych vám to přála, to vůbec ne, ale přála bych vám to, co vás může čekat, když nám to dopravní info dáte vědět. Protože my za dopravní info od vás až do konce června odměňujeme, a to 2000 na pohonné hmoty. A fakt ty 2 litry rozdáváme každý den, konkrétně tady kluci z Divokého západu, takže si uložte číslo 720 870 237, to je náš WhatsApp, ať pak netápete a můžete nám tam to dopravní info rovnou přepinknout. No a ještě vám připomenu, když jsme v tom rozdávání, že kdo jste fanoušek jelenů, tak se u nás na Instači aktuálně hraje o 3x2 stupenky na sobotní Jelenfest v Plzni, tak se tam mrkněte. Za chvíli na Hit Radio FM plus Marshmello a Jonas Brother a taky Coldplay Little Sims Burna Boy, to je trojice, která nám zahraje písničku We Pray. Tak mějte hezkou středu.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Plzně. 23. až 25. června se promění plzeňský amfiteátr v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také kultovní muzikál Drákula. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Nákupní centrum Area Bory v Plzni vás zve na Ostrov snů. Zábavnou show pro celou rodinu s Lilo a Stitchem.
3: Děti zažijí odpoledne plné tanečků, soutěží, focení s oblíbenými maskoty i bublinkové skotačení.
2: Přijďte v neděli 14. června ve 2 hodiny odpoledne k nákupnímu centru Area Bory.
3: Lilo a Stitch se na vás těší. Jupi!
4: Zahradnictví Plzeň, zahradnictví u Písaře, Plzni na Domažlické 181. Pro vaši zahradu máme skladem obrovské množství květin, stromů a keřů. Jednoduše si vyberete. A pozor, po novém přivaděči jste u nás v Ochotina za 5 minut. Poradíme vám, těšíme se na vás.
5: trenirkarna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
5: trenirkarna.cz.
7: For camping, venku je nám krásně.
8: Tady chci bydlet.
7: Venku?
8: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
7: A kde bude ložnice?
8: Na louce pod hvězdami.
7: To je ale velká ložnice.
8: Největší na světě.
7: No jo. A co koupelna?
8: No, v potoce.
7: A sousedi?
8: Už se hlásí.
7: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
8: Jo, tady nám je krásně.
7: For camping. Venku je nám krásně.
9: Hurá na prázdniny!
10: V sobotu 20. června se parkoviště u hypermarketu Globus Plzeň Chotíkov promění v letní zábavní park.
9: Skákací rok. Jednorožec, Action Park, soutěže, dvoření i závody RC Autiček.
10: Přijďte si užít kouzelný start prázdnin.
9: 20. června od 11 do 3.
10: Více na globus.cz.
11: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4 199 korun. Měsíčně bez DPH.
12: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
13: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
14: Koncerty na čtyřce jsou tady. 12. června u svatého Jiří zahraje X-Cover, Hvězda večera Jiří Korn and Company a Reddy Kirken. Začínáme v 17 hodin a vstup je zdarma. Na akci zve městský obvod Plzeň 4.
15: Dobrá práce a skvělý tým?
16: V Shape Corp v Nířanech je to realita.
15: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
16: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
15: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
16: Těšíme se na vás.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
20: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
21: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

We Pray, s vámi Hit Radio FM+, středa dopoledne, 11.33, my už jsme si to teda jako několikrát říkali, ale pojďme si to připomenout, to nikdy neuškodí. Týden se nám dneškem láme, takže jdu opět přihodit něco do vašeho víkendového plánování, tudíž určitě nevynechte Třeštice. Tam se už od pátku až do neděle koná velká sláva, a to 800 let města Třeštice. Program bude probíhat jak na Masarykově náměstí, tak i v městském parku. Takže ať si vyberete to nebo to, vždycky tam na vás bude nějaký program čekat. A že teda ten program je nabitý. Mrkněte se na stránky Třeštice.město.cz. Tam mají krásně rozepsáno po dnech, kdy a kde a co zrovna bude probíhat, takže takhle vůbec nic nezmeškáte. A já aspoň z toho skvělého programu vypíchnu třeba Katku Marie Tichou, Michala Davida nebo Vojtu Dyka, který bude vlastně samotným zlatým hřebem a na samotném konci oslav, tedy v neděli. A v sobotu bude i v městském parku třeba například diskoška, to je afterparty a jmenuje se Horečka sobotní noci. Ale chybět tam nebudou třeba ani historická hudba a tance, žesťový kvintet, inscenace významné historické události, šermíři anebo třeba dětská ponožková bitva. Jak říkám, je to nabitý, bude to skvělý. 800 let města Třeštice se dokonce i minulý týden probíralo v live s Jirkou Plnářem, tak si pusťte záznam, třeba u nás na webu nebo na Spotify, je to jedno, a dozvíte se úplně všechno. Flash Dance.

0: 11.41, činasky selhání na Hitrádiu FM+. Já jsem vám vlastně ani neřekla, co vás dneska čeká u Jirky Pelnáře po 12. hodině, tak jdeme na to ještě, než se rozloučíme. Je to tak, Jirka dneska zabrousí opravdu do pořádného retra, do roku 85 například. Budu tam tady Survivor se songem Burning Heart, tak si to určitě užijte. A já se na vás těším zase zítra od 9 do 12, tak jak to je, jak to znáte. A mějte krásnou středu, zítra už bude malý pátek. Tak vymyslíme nějaký bomby. Bára Škrybová se loučí, ahoj.
1: Dopravní hlídka Hitrádia FM+. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích západních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 720 870 237. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hitrádio FM+, tvůj parťák na silnicích západních Čech.
2: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VRK Service v Plzni na Karlovarské 32.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
4: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když
5: se to má podařit. Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Farma Park u Toma! Farma Park u Toma! To nic nepřekoná! To je plný zvířákový ráj! Hřiště, zážitky se zvířátkama, zábava celý den!
7: Farma Park u Toma letce u Plzně vyhrává!
6: Jo, hurá!
7: Farmapark u Toma CZ.
8: U Toma, tam to všechno začíná.
9: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
10: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
11: Den koní a tradic v Sušici. Ukázky práce s koňmi, soutěže, jídlo, program a zábava pro všechny. Za dobrovolné vstupné vás svezeme v kočáru. Více na Facebooku Den koní a tradic. Sušice v sobotu 13. června.
12: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Magazín k mistrovství světa ve fotbale právě v prodeji. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s trenérem Miroslavem Koupkem. Těšit se můžete na 36 stran plných fotbalu.
13: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
14: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Už 13. června v Plzni na nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj. Těšíme se na vás.
15: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
16: A tava! Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
17: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
18: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
19: Získej víc ze svého rádia. Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia a užívej si soutěže i exkluzivní obsah. Registrace je zdarma. Přihlas se teď. Hitradio.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
20: Moje ségra je teďka ve třetí třídě a přišla za mnou včera nebo předevčírem a říká mi, učitelka nám řekla, ať si nalistujeme stranu 31, tohle bylo tak nechutný, že si to pamatuju. A říkám, a co tam bylo, prosím tě? A ona, segs. A já říkám, aha. A ona prej, a všichni jsme se málem poblili. A říkám, Emo, jak to mluvíš? A ona, no fakt, to bylo něco odpornýho, jo.
21: Pojďte nám dát vědět, vy, kdo nás sladíte, jestli máte nějaké takovéhle zážitky.
22: Čau, tady Tom. Ale já myslím, že v dnešní době jsou děti chytřejší než my. U nás se zemědělství a když děti přijdou, jak se rodí děti, podívej se na krávu a bejka, jak to dělají. Ono je to podobné. Krávu hotelí tu mimé. Manželka má 4 děti se mnou. Když se narodila dcera, tak jsme ho rodili v koupelně, protože utekli krávy, hodili jsme 3 týdny. Jaký to je? Je to super zážitek.
19: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: nejlepší dopravní servis na západě Čech. Překážku v provozu teď hlásí dálnice D5. Opatrně na kilometru 44 směrem od Prahy do Plzně. Je tam odstavené vozidlo, s opatrností ale projedete. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
7: On air.
5: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv pře Lucie Daňková. Sněmovní rozpočtový výbor dnes přerušil projednávání vládního návrhu na znovu zavedení EET. Opět se k němu vrátí zhruba za dva týdny v úterý 23. června. Poslanci budou mít do té doby čas podávat do výboru případné pozměňovací návrhy. Stav bez tíže si zkusí další české děti. Absolvují ho v rámci mise Zero G ve speciálně upraveném letadle. Loni si takový let vyzkoušelo 26 českých studentů. Zařízení, které umí vhodné podmínky simulovat, by se v Česku mělo znovu objevit v dubnu 2027. Stav siamských dvojčat, která se včera narodila v Bratislavě, je dobrý. Ráno to řekl ředitel specializované dětské nemocnice Petr Bartoň. Dívky jsou spojené pánvemi.
9: Čo sa týka nejakej prognózy, to vás teraz ešte nevieme informovať tým, že sú na svete len 24 hodín, takže budú prebiehať všetky diagnostické vyšetrenia, ktoré nám určia, ktoré, aké cievne čište majú spoločné, ktoré orgány sú spoločné. Teraz vieme povedať, že majú, každá má svoje srdiečko, každá má svoje pľúca, každá má svoje obličky.
8: Prípad sa podobá siamským dvojčatům, ktorá sa na Slovensku narodila v roce 2000 a také byla spojená pánevní částí. Tato dievčátka byla později úspěšně oddělena. Teď se ještě podíváme k nám.
10: O studium medicíny v Plzni je letos opět větší zájem. Fakultě dorazilo 3700 přihlášek. Škola letos plánuje přijmout 370 studentů. Šanci tak má každý desátý zájemce. Doplním ještě, že přijímací zkoušky proběhnou 15. června v univerzitním kampusu v Plzni na Lochotině.
6: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
10: Předpověď pro západ Čech nám dál slibuje většinou oblačno nebo zataženo. Počítat stále musíme s přeháňkami a teplotami jen mezi 16 a 19 stupni Celsia.
6: Srdcovky Hitrádia a Jirka Pelnář.
11: 12 hodin, 2 minuty, dočkali jste se dnešního oběda a jako bonus, takový dezertík navíc, přichází i srdcovky na Hitrádiu. Máme středu, polovinu pracovního týdne už máme takřka za sebou, teď navíc naskočíme i do té druhé poloviny dnešního pracovního dne, tak doufejme, že bude utíkat, jak se říká, jedna báseň. Já tady pro vás mám srdcovky, které vám dneska s tou pracovní náplní pomůžou a ta první je víc než inspirativní.
6: Hitrádio FM Plus.
11: Je totiž z roku 2007 a název je Relax, Take It Easy. To znamená ve volným překladu, hele, pracujte, ale zase opatrně, abyste se z toho úplně nezbláznili. Mika na Hitrádio, srdcovka číslo 1.

0: debutový single, to znamená ten úplně první, který Mika vydal a šel do rádií. Relax, Take It Easy, rok 2007.
1: Největší hity,
2: největší srdcov.

kolegů si vzal dovolenou a prostě to všechno padlo na vaši hlavu. Tak tady budu mít tuhle srdcovku, kterou teda jsem vůbec netušil, že dneska budu hrát, ale teď jsem takhle zařadím a ta bude jenom pro vás, jo? Protože když je člověk na to prostě občas jako sám, tak to všechno musí udělat úplně sám, jo? A Celine Dion v 90. letech, konkrétně v roce 1996, přespívala nádhernou píseň ze 70. let, kterou napsal Eric Carmen. Jmenuje se All by Myself. Takže tohle je přesně pro vás, kdo jste dneska v práci na všechno sám, jo? Teď prosím 4 minuty nic nedělejte a užijte si to.

0: To je rock and roll na Hit Radio. Survivor, Burning Heart. Je 12 hodin a 15 minut. Tohle už byla 1, 2, 3 srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A trochu nás probrala. Já doufám, že v průběhu Celine Dion jste mi úplně neusnuli. Teda. Ono i to počasí k tomu svádí. Navíc teď po obídku, jestli už to máte za sebou. Jak my říkáme, gastrodemence. Moc nám to nemyslí a klidně bychom si jako dali nějakého šlofíčka. Jsou prý dokonce země, kde v práci můžou na 20-30 minut si potom ještě dáchnout a dokonce v pracovní době a mají to i placený. No, ale to se nám asi nikdy nestane. No, nevadí, pojďme dál. Posloucháte srdcovky Hit Radia. A já se jako přiznám, že když děláme dohromady tady srdcovky a připravujeme je pro vás, tak já ty jednotlivý hity beru jako takovej malej dáreček, jo? Co hit, to dáreček pro vás. A tak si říkám, jestli vás vůbec jako potěší maličkosti a nebo velký dary, jo? Jestli to takhle jako máte rádi, jo? Jenom nějaká blbost, úplná maličkost, blbost, navíc v den, kdy ani nic neslavíte. Kdy naposled jste od někoho něco takového dostali? Nějakou maličkost, která by vám zlepšila den? Tak tohle jsou naše srdcovky od pondělí do pátku, vždycky po 12. hodině. A já jsem hledal srdcovku, která by přesně znamenala nějakou maličkost. A našel jsem z 90. let skupinu, která se jmenuje Emanate. Je to R&B skupina a jejich asi nejslavnější hit se jmenuje I've got a little something for you. Tedy doslova do písmene, mám pro tebe takovou malou maličkost. Nějakou maličkost. Nevím, jak to tyhle kluci teda mysleli a vzhledem k tomu, že jsou to 4 Afroameričani, tak možná i ta maličkost nebude úplně tak jako malá, ale no, to nevadí. Holky, asi je to spíš pro vás.

0: Dívčí trio Sugar Babes ještě v tom původním složení, v tom současném aktuálním, už vlastně nefiguruje ani jedna ze zakládajících členek. Hit Stronger na Hit Radio ve 12.25.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A píše mi Pavel a píše, čau Pelny, tyjo, Stronger, to jsem neslyšel tak 10 let. Hned jsem si vzpomněl na Destiny's Child nebo Missy Elliott. Čím jsem starší, tím víc mi chybí starý dobrý R&B, co jsem poslouchal na střední škole. Díky za to. No, ráno se stalo, Pájo, jasně. No a zároveň to vlastně byla poslední srdcovka, kterou jsem tady teď měl pro vás připravenou. Už nám chybí jen jedna jediná, to je na vaše přání. A tak teoreticky můžeme si dát klidně dneska nějaký R&Bčko ze začátku milénia nebo z devadesátek, protože já na tom jsem vyrůstal taky, vy možná taky. Je fakt, že současný český rap je, jak bych to řekl, je jiný. Pro nás teď už vlastně klidně můžeme říct old schoolaře, tak je prostě jiný. A tak si můžeme rádi připomenout i to starý dobrý R&B ze začátku milénia. Jo, samozřejmě, pak je ještě další R&B, hip-hop a rap z těch 80. a 90. let. To už není old school, to už je starověk a je to ale taky jako geniální. Tak co byste chtěli slyšet? Jestli máte rádi R&Bčko, dejte vědět. 777-937-777 i WhatsApp Hit Radio. Můžete napsat zprávu, poslat hlasovku, za chviličku srdcovka na přání a dneska tedy v rytmu R&B. Těším se.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: Matracezahubičku.cz.
4: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
5: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
8: Michal, David a Damici. Přijďte si užít největší taneční party letošního června. Michal, David a skupina Damici ovládnou amfiteátr pod hradem a naservírují vám své největší hity. Pátek 12. června, Amfiteátr Loket. Michal David a Damici.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: M plus H. Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
13: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ošetřit palivo? Načipujte si auták u profíků v M plus H. Jejich chip tuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
14: MHčko v Plzni každej zná. Chip tuning jen z M plus H. Klikni hned na MH.cz.
15: MH.cz.
16: Už 30 let.
17: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
18: Slyším Tatart nákupy?
17: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
18: To je mazec.
17: Tatart, opravdový elektrospecialista.
19: Koncerty na čtyřce jsou tady. 12. června u svatého Jiří zahraje X-Cover, hvězda večera Jiří Korn and Company a Reddy Kirken. Začínáme v 17 hodin a vstup je zdarma. Na akci zve městský obvod Plzeň 4.
20: Milé
1: Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
3: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
20: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
21: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
22: Tak dobře poslouchejte.
21: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
22: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
21: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
22: Budete viset 101 metrů nad zemí.
21: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
23: Maminko!
22: Prostě pořádnej adrenalin.
21: Tenhle zážitek najdete pouze na...
24: Firma na zážitky.cz.

0: zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
1: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Happy na Hit Radio v srdcovkách ve 12 hodin 38 minut. S váma Jirka Pelná.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A jdeme na srdcovku na vaše přání. Mám teď tady momentálně souboj a netuším, jak se rozhodnout, protože srdcovka na přání dneska bude R&Bčko nebo hip-hop. A podle všech zpráv, který mi chodí sem na WhatsApp, tak do finále se dostal Nelly s hitem Hot in Here. Známe. A taky PSH, se kterých jsem jako velmi překvapen a vlastně ani nevím, jestli vůbec někdy hráli PSHčka na Hit Radio. Takže já se nemím rozhodnout a tak to nechám na vás. 777-937-777 je WhatsApp sem ke mně do Hit Radio. První zpráva, která mi přijde, Nelly nebo PSH, tak to bude. Čekám, pište. Tady už vidím vykřičníky. Přišlo teď v tuhle chvíli strašně zpráv a všude jenom PSH. To znamená, že dneska přepíšeme historii, dáme si PSH na Hit Radio a dokonce je tady jedna zpráva, která je od Patrika. Mimochodem, PSHčka budou pro Patrika Cyže, nejlepšího rodiče, a taky pro Poliho skladníka, že na tom skladě má začít taky něco dělat. Teď poslouchaj všichni. No tak pozor, zatáčka, jdeme na to. PSHčka, Peneři, Strýčka, Humboje, rok 2002, právě teď. A to tak.

0: zvítězil, ale král. Tyhle ulice v srdci navždy budu mít. Neznáme pravdy, přesto dopředu chci jít. Možná, že v iluzi přesto nepřestanu snít. Smíchovský třetí patro, vychutnám si klid.
1: Všude dobře, doma nejlépe.
2: Srdcovky Hit Rádia.
3: Je to možný ve 3/4 na 1, těsně před 3/4 na 1 PSH na Hit Rádiu. Já můžu jít dneska domů. Normálně teď bych to jako zabalil a klidně šel, protože tohle byl strop dnešního vysílání mezi 12 a 15. Jsem strašně rád, že vás to tak potěšilo. Mám tady spoustu zpráv. Samozřejmě, tohle je můj prvák na střední. Nebo kolegyně si teď o mě musí myslet, že jsem blázen, miluju to, díky PSH. Ještě jednou zdraví Ivka. Samý palec nahoře, tady PSH je moje mládí, tak to je dokonalý. Obrovské díky za tenhle song. Navíc mě potěšilo, že i když jsem to neslyšela, typuju tak 15 let, pamatuju si text doslova doteď. Jasně. Tak to je pecka, díky, pařím na celý auto, kočička, stopuje autíčka, závorka, jsem z Ostravy a i tak to zbožňuju. Samozřejmě, já jsem Plzeňák, u nás byl v mý době divoký západ a stejně PSH jsme jako měli rádi. Tohle je jako skvělý, že i když se tady jako rapuje o hlavním městě, ne každý úplně na rovinu má Prahu rád, co jako to je prostě normální, že jo? Prostě tohle nás jako spojilo dohromady. Dokonalý. Díky. Srdcovky jsou pro dnešek za náma. Jsem sám zvědavej, co nás teda bude čekat zítra. Ve 12 hodin. Srdcovky na Hit Rádiu. Za chvíli například B.O.B., taky Daša a ve 13 hodin nejnovější zprávy.
2: Hit Rádio. Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
4: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
7: Tak, a jdeme spinkat.
8: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
7: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
15: Nadechněte se. A ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
16: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
10: Výprodej Radčice.cz. Nakupte si nejvýhodněji. Velký výprodej outdoorového a sportovního oblečení, bot a kempingového vybavení značek Hana, Keen a dalších od 9. do 26. června v plzeňských Radčicích. Slevy až 80%. Nové zboží každý den. Více na výprodej Radčice.cz.
17: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
18: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
19: Senkor.
20: Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je 12.58, posloucháte Hit Radio, polední pauza za námi, tak zpátky do práce. A jako první se na to vrhne taky Lucie, která má pro nás připravené nejnovější zprávy. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, opatrně na příjezdovce do Klatov směrem od Štěpánovic. Před místem dopravního omezení se dělá kolona a nárazově se to štosuje i v protisměru. Vaše další informace z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: XXL výprodej v online shop.cz.
6: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
10: Je 13 hodin, dobrá odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Ceny ropy padají, dostaly se nejníž od začátku konfliktu s Íránem, což by se mohlo promítnout i do cen pohonných hmot nebo letecké dopravy. Kolik teď ropa stojí a co je příčinou poklesu, vysvětluje ekonom Lukáš Kovanda.
11: Cena ropy Brent dnes klesá k úrovni kolem $92 za barel. Důvodem je to, že je nyní takřka nejblíže za celou tu dobu války k tomu, aby se otevřel Hormuzský průliv. Jehož uzavření vyhnalo cenu ropy do závratných výšin.
10: Za nejideálnějšího stavu by vláda už nemusela ceny pohonných hmot na červenec stropovat. Děti z chudších rodin čelí výrazně vyšším zdravotním rizikům než jejich bohatší vrstevníci. Mají vyšší riziko nadváhy nebo výskytu depresí. Ukazují to data mezinárodní studie, podle které je rodinné zázemí zásadním faktorem, který ovlivňuje duševní zdraví, stravovací návyky i fyzickou aktivitu českých školáků. Světově uznávaný dirigent Jakub Hrůša se od roku 2028 stane prezidentem festivalu Smetanova Little Mischl. Podílet se bude především na přípravě významných uměleckých projektů, rozvoji mezinárodních partnerství a posilování postavení akce v zahraničí. Teď se ještě podíváme k nám.
12: Na Tachovsku začne o víkendu jezdit pravidelná autobusová linka Tachov Bernau-Tirschenreuth. Poprvé vyjede v neděli dopoledne a jezdit bude třikrát denně. Půjde o vůbec první veřejné spojení regionů od druhé světové války. Provoz bude dotovat město Tachov a také bavorský okres Tirschenreuth.
13: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
12: Na západě Čech dnes budeme mít dál hlavně oblačno nebo zataženo. Předpověď slibuje občasné přehánky, ojediněle i bouřky. A teploty do 19 stupňů.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: A my pokračujeme dál, posloucháte Hit Radio, 13 hodin a 3 minutky k tomu. Dneska máme kolikátýho? 10. Takže teoreticky příští týden přijde výplata, stejně ten týden do výplaty. To se vleče, to je neuvěřitelný. Docela by mě zajímalo, jenom tak jako mezi náma, kdy naposled jste dostali v práci přidáno? Nebo možná jinak, jak dlouho už jste v práci nedostali přidáno? A teď nemyslím práci, myslím normálně jako něco, co by se promítlo na výplatní pásce. Schválně, dejte vědět na 777-937-777, jak dlouho už děláte pořád za stejné peníze. Jo? Proč? To vám řeknu za chvíli.
2: Hit Radio FM Plus.

Warren na Hit Radio ve 13 hodin a 13 minut. Já jsem se vás ptal, kdy naposled jste dostali přidáno. Jak je to dlouho, co pracujete za pořád stejný peníze? Jo, tak třeba tady píše, ahoj Jirko, tak já jsem naposledy dostal přidáno loni v březnu, ale věřím, že jsou na tom lidé i tak ještě hůř, ačkoliv se vše zdražuje pořád a pořád. Tomáš píše, čau Jiří, doteď mě nenapadlo nad tím přemýšlet, ale jsou to minimálně 2 roky, co jsem nedostal přidáno. Je to hrozný. Ano, je to hrozný. A já jsem se ptal na to, protože koukám, že politikům se zase zřejmě nepodaří zmrazit svý platy, že se jim zase zvýší. To bylo pořád, jak si platy zmrazí, že to není vůči nám fér, ale nějak jim to jako nejde, no. A je to vtipný, protože opozice obvinuje vládu, vláda zase opozici, všichni by hrozně chtěli zmrazit ty platy, ale prostě to nejde, nejde. Takže příští rok hold zase zřejmě dostanou přidáno. To je vtipný, to je vtipný. Takhle to vypadá, když se někdo může hlasovat o svém platu. No krásný. Každopádně, proč o tom mluvím, jo? Pojďme si teď hromadně všichni zanadávat na politiky. Ať jsme připraveni. Od zítřka už budeme nadávat na fotbal. Tak ať to tělo je na to ready, ať je na to připravený. Ty nervy, ať jsou procvičený, tak pojďte si teď zanadávat, on jim tam aspoň bude trošku pískat v uších a my si místo toho dáme hezky Evu Farnou, která už tenhle víkend bude v Edenu.

0: Justin Timberlake na Hit Radio s hitem Can't Stop the Feeling. Je 13 hodin 24 minut. Máte rádi Justina Timberlakea a chtěli byste od něj slyšet víc hudby? A nebo máte nějakou skupinu, zpěváka, zpěvačku, co vám v našem playlistu chybí na Hit Radio? Jestli ano, napište nám, kdo to je, a můžete vyhrát chytré hodinky Garmin za cirka 7,5 tisíce korun. Navíc je to model, který je vyroben na míru pro vaše děti. Telefon můžou ztratit, takže hodinky ideální věc. Tam máte aspoň trošku větší jistotu. Samozřejmě, že ty hodinky umí spoustu věcí. Není to jenom o ukazateli času a kolik toho za ten den naběhají a tak dále. Ale jsou to vlastně jako hodinky, které zaručí i větší bezpečnost vašich dětí. Vzhledem k tomu, že jednak vám ukážou reálnou polohu, kde momentálně jsou díky zabudovaný GPSce, na ty hodinky vy můžete poslat zprávu, vy na ně můžete volat, ale ty děti vám můžou zavolat zpátky z těch hodinek na váš mobil, anebo poslat zprávu, a v případě jakýkoliv nouze, tak to má ještě speciální funkci a aplikaci, že vás to informuje, když budou v nebezpečí. Tohle jsou hodinky 21. století, které vaše děti prostě musí mít v dnešní době, a my vám je dáme zadarmo. Jak na to? Na webu hitradio.cz napíšete do formuláře hit, který byste od nás chtěli slyšet, a když ho uslyšíte v sobotu nebo v neděli, teď o víkendu, dopoledne, a u toho bude i váš vzkaz, tak máte 10 minut na to, abyste se dovolali k nám do studia. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
3: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM, Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
2: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
3: Drž mi kabelku.
2: OK, to jsem nečekala.
1: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
4: Hlásí se Jiří Soukup z Keramiky Soukup s aktuální předpovědí. Až do konce června u nás bude minus 15. Ano, minus 15% na vybrané odklady a dlažby. S keramikou Soukup si vyberete to nejlepší pro váš domov a díky skvělým cenám ušetříte třeba na letní dovolenou. Vyberte si na našich prodejnách a e-shopu keramikasoukup.cz.
5: Keramika Soukup.
6: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Koncerty na čtyřce jsou tady. 12. června u svatého Jiří zahraje X-Cover, hvězda večera Jiří Korn and Company a Reddy Kirken. Začínáme v 17 hodin a vstup je zdarma. Na akci zve městský obvod Plzeň 4.
9: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
10: www.projektantbudoucnosti.cz.
11: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
12: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až

0: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
1: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Je 13 hodin 37 minut, posloucháte Hit Radio, tohle byly Shawn Mendes a Camila Cabello. Po 14. hodině nás čeká taky naše oblíbená ruleta dvojsmyslů. Je pravda, že takhle každý den odpoledne mezi 12. a 15. si na Hit Radio spolu užijeme spoustu srandy, ale mám tady místo i pro vážné věci. A právě dneska je ten den, který v naší historii prostě nesmíme zapomenout. Dneska je to přesně 84 let, co Němci vypálili a vyhladili Lidice. Není to veselé výročí, to je pravda, ale ti lidé to tenkrát přišli o život, i o živobytí, i o svůj rodný domov, tak si prostě zaslouží, aby jsme na ně nezapomněli. A aby jsme si na ně i dneska vzpomněli. A taky bychom si vlastně měli uvědomit, že svoboda a život nejsou samozřejmé. Takže všem, co to neví, máme se dobře, stěžujeme si často jenom na hlouposti a buďme vlastně rádi, že žijeme v této době. Co by tenkrát za to dali tehdejší lidé za ty naše starosti? Amen. Víc k tomu asi nemusíme říkat. Tak jenom na to myslete. Dáme si další hity za chviličku Jelen a teď Ella Henderson a Rudimental s hitem Alibi ve 13 hodin 38 minut na Hit Radio.

0: 25.
1: Jelen všude zdejší na Hitrádiu, je 2:15. Hitrádiu posloucháte taky za volantem. Tak sedíte teďko v autě, držíte volant oběma rukama, jo? No tak to si nežijete úplně špatně s těma cenama benzínu v současnosti. To jste jako ti, co měli doma zásobu toaleťáku při covidu. To byli taky boháči. Já to trošku zlehčuju, ale je pravda, že tankování pořád bolí, pořád. Normálně dáte pistoli do nádrže, zmáčknete a píchne vás u srdce. My tady na to máme like. Hitradio vám totiž dá plnou nádrž zdarma. I dneska, i zítra, a vlastně dalších 14 dní. Každé odpoledne, od pondělí do pátku, v odpolední show. Jak na to? Stačí se vlastně jenom stát členem dopravní hlídky Hitradia a každý den nám na WhatsApp poslat aktuální info ze silnic a pak už být jenom na telefonu, to je celý. Poslouchejte Hitradio mezi 15. a 18. a buďte součástí naší dopravní hlídky. Držím palce.
2: Dopravní hlídka Hitradia City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777-937-777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hitradio City. Tvůj parťák na silnicích v Praze.
3: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.
2: Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
4: Opatrně na 5. kilometru přivaděče z ostrova na Karlovy Vary.
2: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio FM Plus.
5: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Nákupní centrum Area Bory v Plzni vás zve na Ostrov snů. Zábavnou show pro celou rodinu s Lilo a Stitchem.
10: Děti zažijí odpoledne plné tanečků, soutěží, focení s oblíbenými maskoty i bublinkové skotačení.
9: Přijďte v neděli 14. června ve 2 hodiny odpoledne k nákupnímu centru Area Bory.
10: Lilo a Stitch se na vás těší.
11: Trenírkárna.cz.
12: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
11: Trenírkárna.cz.
13: Hurá na prázdniny!
14: V sobotu 20. června se parkoviště u hypermarketu Globus Plzeň Chotíkov promění v letní zábavní park.
13: Skákací rad, jednorožec, action park, soutěže, tvoření i závody RC autiček.
14: Přijďte si užít kouzelný start prázdnin.
13: 20. června od 11 do 3.
14: Více na globus.cz.
15: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
16: Senkor.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Plzeňsko a celé západní Čechy.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jsou 2 hodiny odpoledne, posloucháte Hit Radio, před námi nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dopravní omezení dnes hlásí Tachov. Opravuje se tam vozovka v Americké ulici. A pozor si, dávejte taky na hlavním tahu Plzeň Vary, kde se pracuje v Toužimi. Další info z dopravy pište na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
6: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
7: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
8: Matracezahubičku.cz.
9: This is Ava Max. All the hits.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: 14. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Druhý cizí jazyk na základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho musí nabídnout, ale bude na žácích, zda si ho zvolí. Oznámil to ministr školství Robert Plaga. Angličtina se nakonec nebude muset na základních školách učit od první třídy. Rozhodnutí, jak ji na prvním stupni do výuky zařadí, bude na nich. Cyklisté na elektrokolech bourali loni častěji. Evidováno bylo zhruba 870 těchto nehod, zatímco v roce 2024 jich bylo o zhruba 200 méně. Policie před létem apeluje na cyklisty, aby nepodceňovali rizika. Jana Pelešková z ředitelství služby dopravní policie.
13: Je důležité znát limity. Limity nejen své jako člověka, ale právě i toho elektrokola. Umět ho ovládat, znát ty technologie, uvědomit si, že to elektrokolo je mnohem těžší než standardní kolo, že se prostě umí chovat jinak v tom provozu.
12: Při kolizích cyklisty na elektrokolech loni zemřelo 11 lidí. Papež Lev XIV. Večer v Barceloně požehná nejvyšší kostelní věži na světě v chrámě svaté rodiny Sagrada Familia. Věž Ježíše Krista byla stavebně dokončena před několika měsíci a dnes bude slavnostně otevřena k stému výročí úmrtí autora, architekta Gaudího. A teď ještě pohled k nám.
1: Bývalý vyhlášený hotel Škoda v Plzni projde rozsáhlou rekonstrukcí. Práce by měly začít už v červenci a vyjdou asi na 200 milionů korun. Schátralý objekt sloužil dlouhé roky jako ubytovna. Nově by se měl proměnit na moderní 4-hvězdičkový hotel s kapacitou 200 lůžek.
10: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Teploty se dnes budou pohybovat jen kolem 19 stupňů, na horách do 12. Dál u nás na západě Čech bude hlavně oblačno a počítat musíme taky s přeháňkami.
10: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: 2 hodiny, 3 minuty k tomu, posloucháte Hit Radio. Dneska je středa, jsme pořád všichni v práci, tak se pojďme trošku zlepšit tu náladu. A protože je středa a byly 2 hodiny, tak na Hit Radio nás čeká naše tradiční, oblíbená ruleta dvojsmyslů. Dnešní téma za chviličku.
10: Hit Radio FM+.

0: Abyste dneska měli štěstí, tak posílám takový hudební čtyřlístek od Pharrella Williamse s hitem Happy. 14 hodin 7 minut, posloucháte Hit Radio a před námi naše ruleta dvojsmyslů. Jako každou středu ve 2 hodiny odpoledne, pokud jste nikdy neslyšeli, tak jenom v rychlosti opakuju pravidla. Zadání je vždy téměř stejné, to znamená, ta první věc je, co může zaznít v ložnici. To máme jasně daný. A pak nám ruleta, Pelnyho ruleta, vylosuje a určí to druhé místo. Jo? Hele, co bych vám to vysvětloval, pojďme na to rovno.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A na hudebním festivalu. Pomalu, ale jistě se nám blíží léto, navíc příští týden tady pro vás celý týden budu mít lístky na Vysočina Fest, tak pojďme se na to naladit a pojďme si teda jako říct, co může zaznít v ložnici a taky na hudebním festivalu. Ať už na pódiu nebo pod pódiem, to, a jsme u toho, tak co třeba, nevím, tak... A pojďme si teda jako říct, co může zaznít v ložnici a taky na hudebním festivalu. Ať už na pódiu nebo pod pódiem, to, a jsme u toho, tak co třeba, nevím, tak to se nedá poslouchat.

Rozumný, rozumný. Co napadá vás? Pojďte na to. 777-937-777. Ano, hele, to je přesně ono. To byl ten nářez. Jasně. Hlasitěji by to nešlo? Pojďme ještě na hlasovky, prosím. Pojďte poslat ještě nějaký hlasovky. Telefon číslo pořád stejný. Dáme si dva hity a půjdeme na to. To vlastně teoreticky může zaznít taky.

0: Lady Gaga, Abracadabra. Bylo čtvrt na tři, posloucháte Hit Radio a naší středeční ruletu dvojsmyslů. Téma dneska máme, co může zaznít v ložnici a na hudebním festivalu. Píšete vaše... Píšete... Pardon, já se tady prostě jsem v tom začtenej a je to občas těžký mluvit chviličku vážně. Takže píšete mi... na WhatsApp Vitrádia 777-937-777 a jdeme na to. Tak třeba já napíše, to je dobrý rytmus, to je dobrý. Nebo tady je lidí, Petr, co tady máme dál? Další zpráva, to je od Lenky, vydrž, ještě bude přídavek. Dobrý, dobrý, to mě baví. Mimochodem, dneska samozřejmě vyberu jednu zprávu od vás, kterou posíláte na WhatsApp 777-937-777 a dám za ní dva lístky na koncert Evy Farné, což je zpěvačka, první solová zpěvačka v Česku, která vyprodala Eden. Má teď o víkendu v sobotu, v neděli a ještě navíc příští týden v úterý Troják v Edenu, tak lístky tady pro vás mám, takže dál můžete psát anebo posílat hlasovku a když teda hlasovky, tak tady nějakou hlasovku mám, tak uvidíme. Sám budu překvapený, co v ní je.
1: Nefoukej do toho tolik, není to balónek.
0: Nefoukej do toho tolik, není to balónek. Dobře. Chápu, jenom nevím, kdy se to říká na tom festivalu. Tady další zpráva. Ty bláho, to je ale stará vypalovačka. Dobrý. Cool, super, super. Země se zachvěla, ještě teď mi hučí v hlavě. Dobře. Přemýšlím, kdybych to použil. Já zaokrát, že hučí v kládě teda, ale... Což mimochodem, nevím, jestli víte, ale to je jediný zvuk, který je vidět. No nevadí, pojďme dál. Za chviličku poslední tipy a jeden nejlepší. Pojďte na to.

0: Sigma, Nobody to Love, ve 14 hodin 24 minut, jdeme do finále dnešní rolety dvojsmyslu na Hitrádiu. Co může zaznít v ložnici a na hudebním festivalu, na to jsem se vás ptal na WhatsApp na čísle 777-937-777, jsou vaše zprávy na WhatsAppu, jako například třeba dneska to bylo brutálně na hlas, nebo za mlada mě to bralo víc. Jasně, na to, kolik mu je, tak má pořád výdrž, taky dobrý tip, on o ten kabel zakopne. No, tak to jsem nikdy neřekl. Tak je dobrý. Nezapomněl jsi vzít pláštěnku? Jasně, cool. No ale vybíráme úplně teda tu nejlepší. Náhodně, takhle zavírám oko a dávám to na hlasovku, tak si pojďme pustit hlasovku.
1: A co třeba? Nemůžou, nemůžou, nemůžou, nebo my chceme ještě, čouky Peťa.
0: Peťo! Gratuluju, protože je to skvělý, je to pro tuto chvíli nejlepší a ty získáváš dva lístky na koncert Evy Farné. A já jenom, když si teďka jako uvědomuju, co jsi tam teda jako říkala, nemůžou, nemůžou, anebo my chceme ještě, tak kolik vás takhle jako většinou teda na tom festivalu je? Gratuluju, dnešní ruleta je za námi, další zase přesně za týden, moc díky ještě jednou za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Vitrádia 777-937-777.
2: Tak, a jdeme spinkat.
3: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
2: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
4: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se to
6: má podařit. Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Plzně. 23. až 25. června se promění plzeňský amfiteátr v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také kultovní muzikál Drákula. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
7: Dobrá práce a skvělý tým?
8: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
7: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
8: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
7: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
8: Těšíme se na vás.
9: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
10: 14. června před obchodním centrem Olympia Plzeň se na vás těší IC West, koncesionář Peugeot.
11: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
12: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
13: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
14: Slovanské perlení je zpět. Přijďte v sobotu 13. června od 13 hodin na Božkovský ostrov za šumivými nápoji, dobrým jídlem a zábavou pro celou rodinu. Zahrají Celebration, skotační kulomet a další.
15: Výprodej Radčice.cz. Nakupte si nejvýhodněji. Velký výprodej outdoorového a sportovního oblečení, bot a kempingového vybavení značek Hana, Keen a dalších od 9. do 26. června v plzeňských Radčicích. Slevy až 80%. Nové zboží každý den. Více na výprodej Radčice.cz.
16: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
17: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
18: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
1: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: David Guetta, Teddy Swims a Tonze Náje na Hit Rádiu. To je jako hodně dobrá sestava, tak jsme zvědaví i my fotbaloví fanoušci, jakou sestavu do prvního zápasu na mistrovství světa zvolí trenér Koubek. Mistrovství světa ve fotbale nám začíná už tento týden. Hraje se to i v noci, další týden, tak se to potom hraje normálně za našeho normálního času, i přes den, že to uvidíme, a pak zase v noci. Každopádně je úplně jedno, jestli se budete dívat v noci anebo přes den. Důležitý je, že vy se můžete dívat na mistrovství světa na zbrusunové televizi s nádhernýma barvama. Vyhrajte si OLED televizi Samsung v hodnotě 23 000 korun, a to v naší snídaní šampionů. Chceme za to od vás jedno jediné. Podělte se s náma na webu hitradio.cz o vaší nejlepší historku ze stěhování. A v pátek ve snídaní šampionů tak jednoho z vás vybereme a vyhrajete novou OLED televizi Samsung za 23 000 korun. A protože stěhování znamená pro spoustu lidí nejenom stres, ale i velké výdaje, tak je pravda, že máme pro vás ještě jeden tip. Pokud vám náhodou neklapne ta televize, tak máme pro vás další tip na výhru. MND, dodavatel energií, přichází s další soutěží, ve které můžete každý týden získat 15 000 korun na samotné stěhování. Výhru můžete využít třeba, nevím, na pořízení stěhovací firmy, jo, nebo na novou výmalbu, vybavení domácnosti, prostě to už samozřejmě záleží na vás. Stačí, když se podíváte na webové stránky mnd.cz, tedy mnd.cz, tam vyplníte formulář, zanecháte na sebe kontakt, jo, můžete klidně úplně jako ideálně dát mnd.cz/soutěž/stěhování, jste tam potom rovnou, no a my už vám pak akorát budeme držet palce, to je celý. 15 000 korun každý týden, anebo v pátek 23 000 korun, respektive televize za 23 000 ve snídaní šampionů.
1: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: Hit Rádiu, je 14 hodin 3 a 40 minut, jestli dneska je váš den D a máte narozeniny, no tak za celé Hit Rádiu všechno nejlepší a ode mě ještě do 15. hodiny Flipside a píseň Happy Birthday, tedy všechno nejlepší k narozeninám. No a to je vlastně všechno, co dneska stihneme. Já jsem Jirka Pelnář, přeju pohodový zbytek dnešního dne, přežijte to v práci a zítra se na vás budu těšit opět ve 12 hodin tady na Hit Rádiu, kdy zítra ve 12 nás znovu čekají naše oblíbené srdcovky. Pokud byste chtěli cokoliv v srdcovkách zahrát, můžete klidně psát na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777 anebo klidně mě soukromě do zprávy, klidně přes Instagram Jirka Pelnář. To je celý. Tak se smějte, užijte si dnešní den dál s Hit Rádiem a od 15 hodin s naší odpolední show.
1: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
2: Snad zaspal dobu frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
3: Sudovi šrot, republice ocel.
4: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křimice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
5: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
6: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
7: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne, oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
12: Zahradnictví Plzeň, pro vás máme skvělou službu. Jmenuje se Zahrada své pomocí. Vy dáte svaly, my dáme know-how. Podrobnosti na www.plzeň-zahradnictví.cz. Mít novou zahradu je s námi tak snadné. Zkuste to!
13: Hledáte důvod k radosti? Máme pro vás hned dva. Guest a Valentino se slevou 50%. Mid-season sale na vás čeká v Travel Free už od 29. května. Kabelky, peněženky a doplňky pořídíte s Clubcard o polovinu výhodněji. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
14: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.nepomuk.cz.
15: Den koní a tradic v Sušici. Ukázky práce s koňmi, soutěže, jídlo, program a zábava pro všechny. Za dobrovolné vstupné vás svezeme v kočáru. Více na Facebooku Den koní a tradic. Sušice v sobotu 13. června.
16: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Magazín k mistrovství světa ve fotbale právě v prodeji. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s trenérem Miroslavem Koupkem. Těšit se můžete na 36 stran plných fotbalu.
17: Tak, a jdeme spinkat.
18: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
17: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Píše Renda, že se zdržel na cestě z Karlových Varů do Chebu. Na dálnici D6 totiž probíhá údržba a pohybují se tam silničáři. Tak s tím taky raději dopředu počítejte. Nehodu máme teď hlášenou na Karlovarsku, kde k ní došlo u Sadova. Během pár minut by to tam mělo být průjezdné. A dopravní omezení dál pokračuje v centru Plzně. Opravy náměstí Republiky běží naplno. Je proto částečně neprůjezdné a je třeba tam pečlivě sledovat dopravní značení. Vaše další info z dopravy pište k nám na náš WhatsApp. Číslo je 720 870 237.
1: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na Pekelný ostrov CZ.
7: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
8: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hitradio FM Plus.
0: Máme 15 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. V Karlových Varech začaly opravy bývalé ubytovny v Úvalské ulici. Po rekonstrukci v budově vznikne asi 62 nájemních bytů. Kompletně hotovo by mělo být přes příští rok. Byty by měly získat hlavně lidé z Karlových Varů a z potřebných profesí, jako jsou třeba zdravotníci, záchranáři nebo učitelé. Plzeň chrání stromy před bobry. Zaměřuje se na vzrostlé a krajinářsky cenné dřeviny. Na jejich kmeny aplikuje speciální repelentní nátěry. Jak fungují a co je cílem této kůry, říká mluvčí města Eva Barborková.
9: Ty nátěry snižují atraktivitu dřevin pro bobry a představují šetrné řešení. To v podstatě neomezuje jejich pohyb ani nezasahuje do jejich přirozeného chování. Cílem je nalézt rovnováhu mezi ochranou významných dřevin a zachováním přirozených procesů v krajině.
0: Protože bobři svou činností přispívají k zadržování vody v krajině a zlepšování stavu vodních ekosystémů. Tankování je zase o něco levnější. Cenové stropy u pohonných hmot se totiž o něco snížily. A třeba nafta se dnes vrátila pod hranici 40 korun za litr. Prodávat se může nejvýš za 39,90. U litru benzínu je pak dnešní maximum 41,40. Slováci letos v létě vyrazí na dovolenou hlavně do Česka, Chorvatska a do Itálie. Kvůli konfliktu na Blízkém východě část dovolenkářů změnila své původní plány. Za hranice se chystá asi jen 57% Slováků. Čtvrtina se ještě rozhoduje a 18% uvádí, že nepojede nikam.
10: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: Na západě Čech by taky zítra mělo být většinou oblačno. Na většině území je třeba počítat s přeháňkami. Místy se objeví i bouřky. Nejvyšší denní teploty se dostanou mezi 14 a 18 stupňů. Tolik počasí. Odteď jsou tady se mnou i Kuba Rada a David Brabec.
11: Hit Radio FM Plus.
12: Parádní odpoledne, 2 minuty po 15. hodině. To je aktuální čas. Od Aše až po Prahu. Dokonce i v Buzuluku ladí teď divoký západ, který dneska uvádí.
13: Plnou nádrž zdarma. Nejnamakanějšího učitele na západě Čech a taky se dozvíte, co říká policie na sex v autě.
12: Rihanna, Calvin Harris nebo Imagine Dragons z muziky.

0: Doufám, že dneska máte skvělý den a kdyby náhodou ne, že vám ho zlepšili Imagine Dragons, tady je divoký západ Hitrádia FM+.
1: Řidiči se dělí přesně na dvě skupiny. Pro ty první je jejich auto jenom stroj, který vás prostě dostane z místa A na místo B, ale pro ty druhé, tak to je miláček. Člen rodiny často. A proto by měl mít nějaké jméno, že jo? Tak se vás ptáme, jestli třeba vy dáváte svému vozu nějaký jméno. Jak mu prostě říkáte?
0: Já vím, že tady jako v rádiu jsme měli taky auta pojmenovaný Jarmil a Helena.
1: Pozor, prosím vás, Toyota Hilux, jo?
0: Prostě. Jo, hele, Jarmil, to je takový hezký, sympatický, k tomu rozměrnému autu, jako super, super, a boží.
1: Já třeba vím o tobě, Jakube, ty na to úplně kašleš, že jo, prostě.
0: Já to, ne, tak
1: ty máš prostě škodovku.
0: Když nastartuje, tak mu říkám blbečku, když nastartuje, tak ho pochválím.
1: Já mám takový klíček, pojmenovávám svoje auta. Já prostě potřebuju první písmeno toho, toho vozu, tý názvy, tý značky, jasně. Jo. A to mi musí mečovat, tedy podle toho, jako vybírám to daný jméno, jo. Takže, schválně, jo. Teďka jezdím Peugeotem. Mm-hmm. Takže jak si myslíš, že se asi může jmenovat můj Peugeot? Mělo by to začínat na písmeno P.
0: Pindík. Pindia. Je to Pindia?
1: Není to Pindia, prosím tě, je to SUVčko pro 7 lidí, nemůže to být Pindia.
0: No, ale znám tebe, že jo, jako Pivoň.
1: To nejde, prosím tě, by zastavili policajti, řekli, vystupte si z vozu, a já bych řekl, myslíte, vystupte si z Pivoně? Ne, prosím tě, náš vůz se jmenuje Pegina.
0: Taky jako chlapácký.
1: Tak dejte, když tak vědět vy k nám na WhatsApp, jak se jmenuje, nebo jak říkáte vaše.

0: Androx a s váma Hit Radio FM+. Jak se jmenuje vaše auto? Jak mu doma říkáte? To je věc, kterou jsme tady vykopli, a teda ten zájem, to, jak nám ve velkým píšete, čumem.
1: Jo, strhla se tady lavina 720, 870, 237, klidně nám napište, jak říkáte vašemu vozu.
0: Vezmu tady jednu zprávu za všechny. Vašek píše: tak máme auta doma dvě, je to Seat Alhambra a od začátku, co jsme to koupili, se tomu říká hambáč, protože děti nedokázali vyslovit Alhambra a tak to prostě zkomolili.
1: Alhambra,
0: a z toho vzniklo tohle. Ale bacha, a druhé auto je oktávka a to je od jak živa pochcávka.
1: Jo, jo, hlavně před dětma.
0: Asi teče volej, no.
1: Tak, tak se jdem kouknout taky na dopravu, ať víme, jak to tam s těma našima mazlíkama vypadá.
2: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
3: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dopravní omezení teď hlásíte na hlavním tahu Plzeň-Klatovy. Pozor, si tam dávejte u Horní Lukavice, kde probíhá údržba a nárazově se tam můžete zdržet. A pozor taky na D5, kde hlásíte odstavené vozidlo na kilometru 99 ve směru od Rozvadova na Plzeň. Pokud máte další aktuální info z dopravy, pište k nám na náš WhatsApp a číslo 720 870 237.
4: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za sběrným dvorem.
5: Já nový plot mám.
6: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
7: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
8: Tak, a jdeme spinkat.
9: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
8: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
10: XXL výprodej v online shop CZ.
11: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.
12: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
14: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc.
15: Fortuna, dostane tě do hry.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
17: M plus H.
18: Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
19: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auták u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
10: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MH.cz.
5: Už 30 let.
7: Využijte nejlepší nabídky Speny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
17: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Už 13. června v Plzni na nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj. Těšíme se na vás.
20: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
21: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
22: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
23: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
24: Hit Radio. Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: Ladíte Divoký západ, Olé Rej dal ten skvělej hit právě za volant. A my teďka mluvíme na všechny řidiče a ptáme se, jaký jméno jste dali vašemu autu. Pokud teda nějaký, já mám takový klíč, prostě jezdím Peugeotem, vždycky vemu to první písmeno daný značky a podle toho vymyslím jméno, takže mám Peugeota, původně jsem chtěl, aby to byl Pegas, ale...
1: Ambiciozní.
0: To úplně ne, takže z Pegasa je Pegina, jo? A čím jezdíte vy?
1: Koukám na náš WhatsApp 720 870 237. Jiří Turčín píše: ahoj, měl jsem malého Peugeota 205 v bílé barvě a celá rodina mu říkala Piškot. Pak se přestříkal na modrou a děti mu neřekly jinak než Moulinka.
0: O, tak to je hezký. Ale jinak Piškotů znám taky dost, jo? Mezi autama.
1: Pak tady přišla nepodepsaná, jo, zpráva od Davida. David Morávka. Trafik je fík, Berlingo je kyblík a jedničková Octavia 24 let stará je naše princezna. Ahoj, David.
0: No, to víš, to ty oktávky bejvají, viď.
1: No, jo. No,
0: hlavně
1: když to jezdí. Nastartuje po 24 letech, musíš to pohladit, jako. A další zpráva od Honzy. Ahoj, Peugeot partner TP, takže prostě jasnej týpek. To je hustý, co? Dejte taky vědět. 720 870 237, vysílejte s náma a budeme jedině rádi. Za odměnu pro vás teď Pink, hezký odpoledne.

0: Erickson, s váma divoký západ Hitradia FM+, za chviličku vezme do ruky Mark Ember svoje ukulele a bude tady taky Ego a Robert Burian.
1: Ale já vím, že příští týden už se uzavírají známky, ale v Tachově mají být na co hrdý, protože na místní základce Hornická už je pan učitel, který se věnuje kulturistice. No. A teď na mistrovství Evropy skončil na bedně. Bronzovej byl na mistrovství Evropy, což je jako neskutečný velikánský úspěch. Jmenuje se tedy Michal Rolínek. Takhle na dálku zdravíme. Já se říkám, jak vlastně fajn to musí být, jako být takhle dobrý v té kulturistice a zároveň dělat v té škole.
0: Hele, já jsem to viděl, oni o tom píšou na Kvapu, tak jsem si ho otevřel a říkám si, to je ale super, protože ten chlapík, to není takovej ten anabolický steroidák, který působí dojmem přefouknutýho balónu, který každou chvilku musí prasknout. Ne, on vyhrál nebo soutěžil teda v kategorii natural, to znamená, jo, že je to vlastně jako přirozený chlapík, který má prostě jenom perfektně vyrýsovaný tělo.
1: Nesype, zvedá.
0: Ano.
1: Jo. Hele, jako já to fakt vnímám jako velkou výhodu, jednak ty děti může motivovat k tomu, aby ve svém životě přesně jako chtěli něčeho dosáhnout, to je super. Zároveň my teda nevíme, co učí, jo, ale pakli, že by to byl třeba matikář. Věřím, že holky z něj nesundají oči a poslouchají každý slovo, každý vzoreček, který pustí z úst.
0: A taky věřím, že v kabinetě bude mít pěknou tlačenku od kolegyň učitelek.
1: No, můžeme se jít s váma v kabinetu. Tady se obávám, že přesně ten protipol, že zatímco žečky jako poslouchají pozorně a fakt jako dávají pozor, tak paní ředitelka dost často chodí na hospitaci, aby se taky podívala.
2: Dopravní hlídka Hitradia FM+. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích západních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 720 870 237. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hitradio FM+, tvůj parťák na silnicích západních Čech.
3: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VRK Service v Plzni na Karlovarské 32.
4: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
9: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
10: Trenírkárna.cz. Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: For camping. Venku je nám krásně.
15: Tady chci bydlet.
14: Venku?
15: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
14: A kde bude ložnice?
15: Na louce pod hvězdami.
14: To je ale velká ložnice.
15: Největší na světě.
14: No jo. A co koupelna?
15: No, v potoce.
14: A sousedi?
15: Už se hlásí.
14: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
15: Jo, Tady nám je krásně.
14: For camping. Venku je nám krásně.
16: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
17: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
18: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
19: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
20: Nápady, tipy, inspirace.
21: Šumava žije!
20: Šumava žije! CZ.
22: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
23: Super ceny, tajné akce a bonusy jen pro členy. To je klub posluchačů Hitrádia. Zaregistruj se a buď součástí naší party. Hitradio.cz. Hitradio FM Plus.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu. Hitradio.

pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hitradio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia CZ a nově také v DABu.

0: Krásnou středu, Divoký západ s váma, stejně jako nejnovější zprávy, ty si dáme hned po dopravě.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Na silničáře teď můžete narazit na Klatovsku. Zdržení nám hlásí Pavel, který je potkal mezi obcemi Štipoklasy a Nehodiv, kde opravují vozovku. V místě se projíždí jen Kyvadlově. No a opatrně taky na hlavní trase Plzeň do Mažlice. Na výjezdu ze Stodu se teď pohybuje vozidlo údržby. I tam se proto můžete krátce zdržet. Další info ze silnic na západě Čech čekáme u nás na WhatsAppu 720 870 237.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland. Profi voda, s tou se nemusíte
4: bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Nemocnice v Rokycanech modernizuje část pokojů na chirurgickém oddělení. Mění se hlavně nábytek, podlahy a obnovuje se vybavení na toaletách a v koupelnách pokojů. Součástí investice jsou také nové televize, ty už se ale týkají vícero oddělení. Druhý cizí jazyk na základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí nebo ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu už od první třídy. Vyplývá to z dopisu ministra školství Plagy, který zaslal ředitelům škol. Stoupá počet nehod, u kterých figurují cyklisté na elektrokolech. Loni se číslo zvedlo o 35%. Policie evidovala skoro 900 těchto nehod. Asi polovina z nich se jich stala během léta. Policie proto apeluje na cyklisty, aby nepodceňovali rizika a nosili přilby. Osminásobný vítěz zlaté hokejky David Pastrňák z Bostonu podle očekávání nechybí ve finálové desítce ankety o nejlepšího českého hokejistu minulé sezóny. Do závěrečného třetího kola postoupilo 9 hráčů, kteří působí v Zámoří, a také hvězda extraligových Pardubic Roman Červenka. Slavnostní vyhlášení proběhne 23. června. Na čtvrtek předpověď pro západ Čech slibuje oblačno. Dorazí opět přehánky nebo slabý déšť a objevit se mají taky bouřky. Na teploměrech zítra naměříme mezi 14 a 18 stupni, na horách pak do 12 stupňů.
8: Hit Radio FM Plus.
0: Velku po 16. hodině, hezký odpoledne, tady je Divoký západ.
9: Na cestu z práce domů, boží hity Cyril a nebo Westlife, buďte s náma.

0: Je s váma Divoký západ, Hit Rádia FM+, krásný odpoledne a teď téma, který jsme zvažovali, že vůbec nedáme, protože by se mělo podle mě vysílat až po 22. hodině.
1: A prosím tě, zvědavej soused, no, který zná číslo na policajty, no tak, co je na tom po 22. Hele, každej nějakýho takovýho známe, jo, kor v panelácích na sídlišti, každej vchod má minimálně dva takový, který volají. Máme tady případ z Pardubic, kdy pánovi teda vrčelo auto pod okny a on už se asi v 11:30 naštval, už ho to nebavilo poslouchat ten motor, takže zavolal městskou policii, která na místo dorazila a, jak to tak bývá, na zadních sedačkách našla souložící pár. Jo, ale bacha, teď přichází to rozuzlení. Městská policie v Pardubicích konstatovala, že to, že se oddávali sexuálním hrátkám na zadních sedadlech, vlastně neporušuje nic, protože v okolí není ani mateřská školka a navíc bylo 11:30. Takže jediný problém byl v tom, že podle silničního zákona musíš vypnout ten motor. Takže hlídka jim doporučila, aby ten motor vypli a dál si dělali, co chtějí. Chápeš to? Takže prostě, když už chcete na sídlišti trtkat v autě, vypněte si motor.
0: Počkej, a uspokojilo to toho pána?
1: Záleží na tom, na kterýho se ptáš.
0: Na toho důchodce.
1: Podle mě nechtěl taky do auta, ale nikdo ho nepozval.

0: Bez tohohle hitu už by dneska rádio prakticky nemohlo vysílat. Rose a Bruno Mars. Za chvilku Poetika, teď pohled na silnice.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Stále opatrně kousek za Plzní ve Třemošném. Na hlavním tahu ve směru na Kralovice pokračují opravy estakády. Místo je proto neprůjezdné a v obou směrech se jezdí po značené objízdné trase. Vede přes Třemošnou, kde se to nárazově, hlavně teď během odpolední špičky, může štosovat. Tak tam počítejte se zdržením. No a pokud víte o jiné komplikaci v dopravě, může to být i uzavírka, pište k nám na náš WhatsApp. Číslo 720 870 237.
1: Máš čopku ve skle. Autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za Sběrným dvorem. Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
4: XXL výprodej v online shop CZ.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: První probuzení na moři?
7: První selfie s delfínem.
8: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
9: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
10: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM. Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
11: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Váš Pavel Pubec.
10: www.pubec.cz.
12: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: Dobrá práce a skvělý tým?
14: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
13: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
14: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
13: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 360.
14: Těšíme se na vás.
15: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
16: Zase lítáš v oblacích.
17: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
16: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
18: Tak honem, ať vám neuletí!
17: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
16: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
17: Více o akci na
19: firma na zážitky
17: CZ.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Plzeňsko a celé západní Čechy.
3: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt, hluk, pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena.
19: Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.nepomuk.cz.
20: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
21: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
22: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
23: Moje ségra je teďka ve třetí třídě a přišla za mnou včera nebo předevčírem a říká mi, učitelka nám řekla, ať si nalistujeme stranu 31, tohle bylo tak nechutný, že si to pamatuju. A říkám, a co tam bylo, prosím tě? A ona, segs. A já říkám, aha. A ona prej, a všichni jsme se málem poblili. A říkám, Emo, jak to mluvíš? A ona, no fakt, to bylo něco odpornýho, jo.
24: Pojďte nám dát vědět, vy, kdo nás sladíte, jestli máte nějaké takovéhle zážitky.
25: Čau, tady Tom. Ale já myslím, že v dnešní době jsou děti chytřejší než my. U nás se zemědělství a když děti přijdou, jak se rodil děti, podívej se na krávu a bejka, jak to dělají. Ono je to podobné. Krávu oteli tu mimé. Manželka má 4 děti se mnou. Když se narodila dcera, tak jsme ho rodili v koupelně, protože utekli krávě, hodili jsme 3 týdny. Jaký to je? Je to super zážitek.
22: Dej si snídaní šampionů

0: Posloucháte Hit Radio FM+, my vám přejeme z divokého západu nádhernou středu.
1: Na Chebsku se zase chvěje zem. Včera večer okolo 18. hodiny zhruba 2,5 stupně magnituda a to kousíček od Lubů u Chebu. Takhle, zemětřesnej roj na Chebsku to vlastně není zase tak neobvyklá věc. Mluvíme tady o tom docela často.
0: Ano.
1: Já se jenom divím, proč někteří podnikatelé to jako nepřeklopí v nějaký podnikatelský záměr, v nějakou podnikatelskou příležitost.
0: To by mi zajímalo, s čím jako přicházíš, jo? Protože jak zpeněžit zemětřesení na Chebsku?
1: Je to pár let zpátky, co se mluvilo o tom, že v Plzni by se měl otevřít, nebo měla otevřít pobočka jednoho švédského nábytkářského kolosu.
0: Myslíš IKEA?
1: Myslel jsem IKEA.
0: Ano.
1: Tak si říkám, proč ta pobočka nebude právě na Chebsku? Byť by tam pro skleničky jezdili co půl roku.
0: A nebo by to mohlo fungovat jako takový testovací centrum, jestli ten,
1: co vydrží?
0: Jestli ten nábytek, jo, který si jako postavil, jestli opravdu vydrží.

0: Kemrat a za chviličku taky plakala od divokýho byla. Možná o Davidovi něco nevíte, ale ve svém volném čase za peníze fotí.
1: Ano, a tak mě docela nadchnula informace, kterou dneska můžete najít třeba na novinkách, že na Islandu našli toho nejhoršího fotografa na světě. Těch nejlepších fotografů, jo, těch je plný Instagram, ale nejhorší fotograf, říkám, jak je to možný, co to jako je. Hele, ve světě všech těch AI fotek a taky Instafiltrů je špatná fotka takovej trošku jednorožec. A jedna islandská letecká společnost teďka přišla se zajímavým nápadem, že se rozhodli vlastně najít toho nejhoršího fotografa, který ho zaměstnají a jeho služby budou využívat k propagaci Islandu.
0: Já si říkám, jestli to vlastně jako není nejhorší fotka, zároveň tou nejhezčí, protože přesně ve světě dneska těch umělých inteligencí tohle bude mít prostě furt to kouzlo toho, že je to obyčejná pokažená fotka, kterou už dneska vlastně nikde nevidíš.
1: No a oni kalkulují s tím, že Island má tak nádhernou přírodu, že se prakticky nedá vyfotit špatně.
0: Ale dá, já bych to zvládnul. Hit Radio. Jenom hity. Hit Radio.
2: Hit Radio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
3: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
4: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
5: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
6: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
7: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte. Ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
8: Navštívte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
9: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
13: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
14: Drž mi kabelku.
13: OK, to jsem nečekala.
12: Olympia Plzeň. Místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
15: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
16: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
17: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro aktivy kefír v Bila klubu za 21,90 a Laurenca Prosecco při koupi od dvou kusů za 59,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
18: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
11: Výprodej Radčice.cz. Nakupte si nejvýhodněji. Velký výprodej outdoorového a sportovního oblečení, bot a kempingového vybavení značek Hana, Keen a dalších od 9. do 26. června v plzeňských Radčicích. Slevy až 80%. Nové zboží každý den. Více na výprodej Radčice.cz.
14: Chceš víc než jen poslouchat? Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia. Exkluzivní obsah, soutěže a zákulisí vysílání. Registruj se teď na našem webu. Hit Radio FM+.
19: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, tady Tomáš Klus. V podcastu Poslouchej mě jsme si s Ivou Hačmusa povídali se sexuoložkou Hanou Fivkovou o vývoji sexuality u dětí.
1: Na druhou stranu je spousta dětí, který jako jenom rodiče vyděsej, protože vlastně jenom nesplňují ty genderové stereotypy.
0: Tento a další rozhovory najdete v podcastu Poslouchej mě na webu Hitrádia, nebo si je přečtěte v knize Velké starosti malých lidí, která vychází u nakladatelství Grada. www.hitradio.cz

0: personál.
1: Za chvilku je tu 17. hodina, posloucháte Divoký západ Hitrádia FM+. Nejdřív doprava a potom zprávy.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Vozovka se dnes frézuje na jih od Plzně v Přešticích. Dávejte si tam pozor v Nepomucké ulici. No a dál se pracuje taky v Karlových Varech, kde je neprůjezdná Svobodova ulice. Jezdí se Ovíštkou přes ulice Závodu, Míru a Okružní. Vaše další dopravní info pište k nám na náš WhatsApp. Číslo k nám je 720 870 237.
3: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
4: Jenom hity. Hit Radio.
5: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Den koní a tradic v Sušici. Ukázky práce s koňmi, soutěže, jídlo, program a zábava pro všechny. Za dobrovolné vstupné vás svezeme v kočáru. Více na Facebooku Den koní a tradic. Sušice v sobotu 13. června.
7: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
4: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Už jsi v klubu posluchačů Hit Rádia? Každý týden super soutěže, zákulisí rádia a exkluzivní obsah z vysílání. Registruj se na našem webu hitradio.cz. On air.
9: Online.
8: I v aplikaci rádia.cz. Hit Radio FM+.
2: Je 17 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. O studium medicíny v Plzni je letos opět větší zájem. Fakultě dorazilo 3700 přihlášek. Škola letos plánuje přijmout asi 370 studentů. Šanci tak má každý desátý zájemce o studium. Doplním ještě, že přijímací zkoušky proběhnou 15. června v univerzitním kampusu na Lochotíně. Ceny ropy padají a motoristům svítá naděje na levnější léto. Dostali se nejníž od začátku konfliktu s Íránem, což by se mohlo promítnout i do cen pohonných hmot nebo letecké dopravy. Kolik teď ropa stojí a co je příčinou poklesu, říká ekonom Lukáš Kovanda.
10: Cena ropy Brent dnes klesá k úrovni kolem 92 dolarů za barel. Důvodem je to, že je nyní takřka nejblíže za celou tu dobu války k tomu, aby se otevřel hormuzský průliv. Jehož uzavření vyhnalo cenu ropy do závratných výšin.
2: Při nejlepším scénáři by vláda už nemusela ceny pohonných hmot na červenec stropovat. Už zítra oficiálně odstartuje 23. mistrovství světa ve fotbale. Závěrečný turnaj se poprvé odehraje v rozšířeném formátu s rekordními 48 týmy a ve třech zemích. V Spojených státech, Mexiku a Kanadě. Po 20 letech se turnaje účastní i český výběr, který si dal za cíl postoupit ze skupiny. Tak našim držme palce.
11: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
2: Podle předpovědi u nás zítra bude hlavně oblačno, taky s občasným deštěm nebo přeháňkami. Na teploměrech naměříme v maximech okolo 19 stupňů Celsia. Na horách pak bude jen do 12 stupňů. Teď už pokračuje středeční divoký západ.
4: Hit Radio FM+.
1: Chvilku po 17. hodině přejeme nádhernou středu.
12: Buďte ve střehu, někomu dáme plnou nádrž a to přesně za půl hodiny.

0: Luis Capaldi, Survive, před náma taky Činasky, potkal jsem tě po letech. A na našem webu nová televize do vašeho obejváku.
1: Jestli chcete mít báječnou televizi OLED obraz od Samsungu v hodnotě 23 tisíc korun, mrkejte k nám na www.hitradiofm+.cz a napište nám tam nějakou vaši stěhovací historku.
0: Stačí dát nahoře v kolonce meníčko rádio, soutěže, tam to na vás celý vyskočí. A nejenom, že hrajeme o tuhletu telku za váš příběh při stěhování, ale navíc taky s naším partnerem MND. Pro vás máme 15 000 korun na stěhování, který můžete využít třeba, když se nastěhujete na novou výmalbu.
1: Nebo na něco jiného?
0: Na něco jiného klidně taky, ale nechci vědět, na co se zeptáš.
1: Hele, já mám jednu storku, jo. Já si vzpomínám, jak jsem se stěhoval a zavolal jsem kamaráda, který měl dodávku. Říkám, hele, mám jednu takovou větší skříň, potřebuju ji prostě odvést, ale je to v pohodě, mám výtah ze třetího patra a tohle. Ta skříň se tam samozřejmě nevešla.
0: Ještě stále máš kamaráda?
1: No, od té doby jsme se neviděli. Pod výtah ze třetího patra a tohle. Ta skříň se tam samozřejmě nevešla.
0: Ještě stále máš kamaráda?
1: No, od té doby jsme se neviděli.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásná.

0: parádní odpoledne. Jonas Blue za náma, před náma taky Benson Boone a mrkneme i na silnice, taky po 17. to pro vás sledujeme a bacha, už za chviličku od nás někdo dostane plnou nádrž úplně gratis.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, stále opatrně v Klatovech. Omezení ještě trvá v Plzeňské ulici, kde je proto dočasně zúžená vozovka. No a dál se pracuje v Plzni na Bílé hoře, opravuje se ulice 28. října. Jezdí se proto značenou objížďkou. A pokud máte další aktuální info z dopravy, pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
3: Máš čopku ve skle. Autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za sběrným dvorem.
4: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
5: Snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
6: Sudovi šrot, republice ocel.
7: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
8: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
9: Nákupní centrum Area Bory v Plzni vás zve na Ostrov snů. Zábavnou show pro celou rodinu s Lilo a Stitchem.
10: Děti zažijí odpoledne plné tanečků, soutěží, focení s oblíbenými maskoty i bublinkové skotačení.
9: Přijďte v neděli 14. června ve 2 hodiny odpoledne k nákupnímu centru Area Bory.
10: Lilo a Stitch se na vás těší.
11: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
12: 14. června před obchodním centrem Olympia Plzeň se na vás těší IC West, koncesionář Peugeot.
13: Zahradnictví Plzeň, zahradnictví u Písaře, v Plzni na Domažlické 181, jsme pro vás otevřeli nový e-shop. Na www.formygarden.cz uvidíte, co máme skladem a za jaké ceny. Objednávku vám připravíme k odběru nebo pošleme. Zkuste nás!
14: V sobotu 20. června se parkoviště u hypermarketu Globus Plzeň Chotíkov promění v letní zábavní park.
15: Skákací hrad jednorožec, action park, soutěže, dvoření i závody RC autíček.
14: Přijďte si užít kouzelný start prázdnin.
15: 20. června od 11 do 3.
14: Více na

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Už 13. června v Plzni na nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj. Těšíme se na vás.
2: Koncerty na čtyřce jsou tady. 12. června u svatého Jiří zahraje X-Cover, hvězda večera Jiří Korn and Company a Reddy Kirken. Začínáme v 17 hodin a vstup je zdarma. Na akci zve městský obvod Plzeň 4.
3: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
4: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staroček originál půl litru za 6,90.

0: Dino Do a Gigi D'Agostino, tady je Divoký západ Hit Rádia FM+, krásný den.
1: No a my jdeme opět nadělovat plnou nádrž v hodnotě 2000 korun za to, když nám dáte vědět, jak to na vašich cestách vypadá. WhatsApp 720 870 237. A dneska se nám ozval taky Roman, že je to prej hustý nejenom co se provozu v Plzni týče, ale zároveň taky u něj v autě, protože se nepohodli s manželkou, když šli na nákup.
0: To může být ale drahý, teda pokud šla nakupovat manželka.
1: No, možná, že to mohlo být drahý a Roman tomu zamezil. Jako, detaily jsme znát úplně nechtěli jsme jako ještě přilejvat do ohně. Zároveň jsme teda Romanovi záměrně nevolali, protože samozřejmě, kdyby jsme mu zavolali a nedej bože, by se žena dozvěděla, že nám to naprášil a ještě dostal 2000 na béňo, tak by bylo doma ještě hustějš.
0: Ale i takovýhle příběhy, tak ty chceme. Stačí, když si uložíte náš WhatsApp 720 870 237. Dejte nám info ze silnic a zítra může být plná nádrž třeba vaše.
1: No a na cesty Damiano David za chviličku, tohle je morčí.

0: Ladíte divoký západ, Hit Radio FM Plus, krásnou středu přejeme. Kam
1: vyrazit? Víkend už je za rohem a ten tady u nás na západě Čech bude ve znamení sportu. Minimálně tedy v Sokolově, protože opět po roce se vrací barevný běh a taky sokolovský čtvrtmaraton. Na Starém náměstí se bude startovat v 11 hodin, to tedy barevný běh, a v 18 hodin na náměstí budovatelů sokolovský čtvrtmaraton. To podstatné je, že je třeba se zaregistrovat sokolovskýčtvrtmaraton.cz, to je ta správná adresa.
0: Jestli ještě nepatříte do starého železa, tak můžete vyrazit na český skateboardový pohár. Ten se koná v sobotu 13. června v Plzni ve Škoda Sportparku. Pojedou se dvě disciplíny, jednak street a jednak park. Celá akce začíná v 8.00, končí kolem 8. a pak následuje afterparty v Movementu.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz. Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
3: Ve čtvrtek bude mým hostem primátor města Plzně Roman Zarzický. Budeme si povídat mimo jiné o konci hazardu ve městě, o nových molech na Boleváku, nové podobě náměstí míru z dílny vyhlášeného architekta a také o nové školce na Valše.
2: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM Plus.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, 3x destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
7: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Plzně. 23. až 25. června se promění plzeňský amfiteátr v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také kultovní muzikál Drákula. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
8: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
9: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
8: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
9: Co si vezmu na sebe?
8: Zalando.
10: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
14: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
15: Hlásí se Jiří Soukup z keramiky Soukup s aktuální předpovědí. Až do konce června u nás bude minus 15. Ano, minus 15% na vybrané odklady a dlažby. S keramikou Soukup si vyberete to nejlepší pro váš domov a díky skvělým cenám ušetříte třeba na letní dovolenou. Vyberte si na našich prodejnách a e-shopu keramikasoukup.cz.
16: Keramika Soukup.
17: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
18: A tava! Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
19: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
18: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
20: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
21: Hit Radio FM Plus.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Demilová to a Imagine Dragons, tak to je před náma. Teď ještě souhrn toho nejzásadnějšího, o čem jsme dneska mluvili.
1: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme našli toho nejhoršího fotografa na světě. Jedna islandská letecká společnost se rozhodla najít opravdu toho největšího fotografického babrala, kterého zaměstná na focení propagačních materiálů. Jde vlastně o takovej pokus, který bude zkoumat, jestli se nádherná islandská příroda dá vyfotit špatně. A kdo to celý vyhrál? No určitě ta paní, co mě i vás fotila na občanku.
0: No a taky jsme zemětřesení na Chebsku, které se včera večer vrátilo, respektive tedy zemětřesný roj, překlopili do podnikatelského záměru. Je to pár let zpátky, co se mluvilo o tom, že jeden nejmenovaný IKEA švédský nábytek by mohl otevřít pobočku v Plzni. Já bych byl pro, aby ji otevřel právě na Chebsku. No řekněte, kdo jiný by kupoval tolik skleniček, než právě lidi na Chebsku, kde je tak často zemětřesení.
1: Taková byla středa na divokým západě. Vy si nás nalaďte už pěkně od čtvrtečního rána. Ve snídaní šampionů totiž můžete vyhrát báječnou OLED televizi za 23 000 korun.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dopravní omezení stále trvá na Klatovsku. Dávejte si tam pozor mezi obcemi Štipoklasy a Nehodiv, kde se opravuje vozovka. Projíždí se tam dočasně pouze Kyvadlově. Další info z dopravy pište k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Sněmovna pravděpodobně nedá svému předsedovi výjimku z navrhovaných řečnických omezení při jednáních poslaneckého pléna. K vyškrtnutí sporné výjimky ze sněmovního jednacího řádu se dnes postavil kladně ústavně právní výbor. Změny by mohli poslanci schvalovat na schůzi, která začne zhruba za 2 týdny. Srážková voda může být dál užitečná. 300 milionů korun teď rozdělí Ministerstvo životního prostředí na projekty, které s ní dokážou efektivněji nakládat. O podporu mohou žádat obce, školy nebo další veřejné instituce. Na co je možné dotace získat, doplní mluvčí rezortu Veronika Krejčí.
6: Dotace lze získat na systémy pro zachytávání, úpravu a následné efektivnější využití dešťové nebo šedé vody na splachování, praní nebo zálivku. Výzva z velké části pokryje také budování nových nebo rekonstrukce stávajících zelených střech.
5: Žádosti bude možné podávat od 17. června. Stav bez tíže si zkusí další české děti. Absolvují ho v rámci mise Zero G ve speciálně upraveném letadle. Loni si takový let vyzkoušelo 26 českých studentů. Zařízení, které umí vhodné podmínky simulovat, by se v Česku mělo znovu objevit v dubnu 2027. Olympijský vítěz Martin Fuchsa pojede na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice 3 disciplíny. V Portugalsku nastoupí do kilometru a 500 na singlu a s bratrem Petrem do závodu double canoe na olympijské 500. Na evropském šampionátu, který začíná zítra, nebude chybět ani kajakář Josef Dostal.
7: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
5: Ráno bude většinou zatažené, zejména v severní polovině území deštivé, jen výjimečně zmenšená oblačnost. Během dne oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo dokonce bouřkami. Večer srážky ustanou a čekáme také ubývání mraků. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy tepleji až 20 a foukat bude vítr severozápadních směrů.
8: Dobrý večer, s vámi už Leona Děnděš, 2 minutky po 18. Je tady středa, kde hitů na přání je třeba. Pište si právě teď 777-937-777 a nebo mi rovnou zavolejte 800-937-937 a startujeme právě teď. Hezký večer.

romantiku vám hrajeme ve středu večer. 10 minutek po 18. 10. červen. Středa. Hitu na přání je třeba. Doufám, že už většina z vás má padla v práci, nebo jste na cestě domů. Ty přeblep, ty leska, už bych asi mluvit neměla. Každopádně jsem tady rádi s váma. Rád. Normálně vypněte mi ten mikrofon dneska. Dělám si legraci. S vámi Leona. Tak jdeme na to, protože nám chodí už spousty zpráv. Pište dál na 777-937-777, co byste dneska rádi z éteru Hit Rádia slyšeli, čím vám můžeme udělat radost, třeba někomu zlepšit i náladu. Vzhledem k tomu polovina týdne za námi, polovina týdne před námi, vidina toho víkendu, tak proč si nenechat zahrát nějakou skvělou muziku? Vy jste vždycky zvyklí, že jako první vykopávám song ze studia pro vás všechny. Tak já dneska jedu na... Vzhledem k tomu polovina týdne za námi, polovina týdne před námi, vidina toho víkendu, tak proč si nenechat zahrát nějakou skvělou muziku? Vy jste vždycky zvyklí, že jako první vykopávám song ze studia pro vás všechny. Tak já dneska jedu na Jackson vlně, jak se říká. Poslouchám si celý den Michaela Jacksona.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: A já se na vás na Hradech CZ budu taky těšit osobně z pódia, na Točníku a na Bezdězu. To už je taková tradice, takže nejlepší letní festák, rozhodně u toho buďte s námi, protože kapela Miraj tam taky bude. Teď už pokračujeme dál, spousty hudebních přáníček, pište si dál na 777-937-777. Lea s vámi, vy, písně, hity, co víc si přát? Za chvilku Anastasia od Hanky s Úzký nad Labem, taky Coldplay, Jennifer Lopez, Pitbull. No a co bude dál? Je prostě na vás, kamarádi, tak si napište o ten váš song.
2: Držitelka titulů, první vícemis a mis sympatie České republiky 2025. Isabela Rossini zvítězila na světové soutěži krásy Miss Aura International 2026 v Turecku. Isabelo, když se ohlédneš za celou svou cestou na světové soutěži, jaké okamžiky byly pro tebe nejzásadnější a co všechno ti tento titul přináší?
3: Zdravím. Nejzásadnější byl pro mě asi finálový večer, který byl takovým vyvrcholením všech předchozích příprav a celých 14 dnů v Antálii. Celou cestu jsem si velmi užila. Samozřejmě tam byly i nějaké náročnější chvilky a člověk občas začne pochybovat. Přece jenom se nacházíte mezi 50 krásnými a inteligentními slečnami ze všech koutů světa. Takže konkurence je opravdu velká. Na druhou stranu na soutěžích je velmi důležitá sebedůvěra a tak se člověk prostě nesmí nechat rozhodit. Ode dne vítězství se můj život otočil o 180 stupňů. Nové nabídky, kontakty a zkušenosti, to vše jsou věci, které si ze soutěže odnáším. Korunku jsem přece ale jen získala teprve před 14 dny, takže pořád zjišťuji, jaké příležitosti mi přinese. Každopádně se to moc užívám a i když je to občas náročné skloubit se školou a s představeními v divadle, ve kterých hrají, jsem velmi vděčná, že jsem po 7 letech mohla přivést domů korunku z Miss Aura International právě já.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
8: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
9: Byt 1 plus 1 v Aši za 1 300 000 korun. Chata v Kvítkově na Českolipsku za 6 780 000. Byt 2KK v Kostelci nad Labem za 3 830 000. Garáž v Klášterci nad Ohří za 550 000. A byt 2 plus 1 v Jílovém u Děčína za 2 021 000 korun.
8: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Trenírkárna.cz.
15: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
14: Trenírkárna.cz.
16: For camping. Venku je nám krásně.
17: Tady chci bydlet.
16: Venku?
17: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
16: A kde bude ložnice?
17: Na louce pod hvězdami.
16: To je ale velká ložnice.
17: Největší na světě.
16: No jo. A co koupelna?
17: No, v potoce.
16: A sousedi?
17: Už se hlásí.
16: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
17: Jo, tady nám je krásně.
16: For camping. Venku je nám krásně.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: kouše Pitbull a J-Lo. Doznívají z éteru Hit Rádia a co bude dál je na vás. Volejte právě teď 800 937 937. Pojďme vysílat hromadně a já se vám odvděčím v podobě hitu písně, kterou rádi posloucháte. Takže volat můžete právě teď, linka je volná 800 937 937. A samozřejmě i SMSky, furt jedeme hlasovky, klasické zprávy. Tam pište a já někoho beru do éteru. Halo?
1: Ahoj, Lontinko.
0: Ahoj, kdo tam?
1: Tady Franta ze Zlína.
0: Františku ze Zlína, jak se máš?
1: Mám se výborně, jsem v práci.
0: To ráda slyším.
1: No, prší tady.
0: Prší tady taky v Praze, koukám ven a katastrofa venku. Tak už aby bylo hezky zase, co?
1: Jasně. No, zase nemusí být moc, protože zase budou moc lidí chodit a bude moc nepořádku ve městě a
0: to
1: já budu
0: muset
1: uklízet.
0: Františku, co ti zahraju?
1: Tak, vždycky ti píšu, nebo tak, Lady Gaga, Abracadabra.
0: Abracadabra, a co by si chtěl vykouzlit ty, kdyby si měl tu možnost čarovat?
1: Tak...
0: Hlavně neříkej světový mír. Ne, vážně, co by si si přál třeba, kdyby si měl tu možnost, měl si takovou tu kouzelnou Harry Potterovskou hulku a teď by si řekl Abracadabra a něco by si mohl vykouzlit, co by to bylo? Kromě Lady Gaga.
1: Tak pěknou dovolenou nějak dlouhou.
0: Že jo, a s nějakou drahou polovičkou nejlépe.
1: Ano, letadlo mi uteklo.
0: Já pojedu s tebou.
1: Co jsem volával, že to rádi na to sedadlo.
0: Jasně, chápu, no, už to má no, svého výherce.
1: Já jsem to měl ale... napsané, normálně od prvního dne jsem měl napsané na papírku.
0: To je krásný.
1: F1, ale nemohl jsem to dovolat.
0: Ale ono to jednou vyjde, určitě, protože my fakt toho pro vás chystáme strašně moc. Rozhodně poslouchej dál Hit Radio, protože soutěžit s námi se fakt vyplatí. A všechno je to 100%, dostáváte to vy posluchači a my jsme neskutečně rádi, když vám takhle můžeme udělat radost.
1: Ano, dneska jsem vyhrál.
0: Že jsi se dovolal ke mně,
1: no,
0: vyhrál
1: ne,
0: jsi mě.
1: Tobě ne, byl to tebe taky, jako tvůj smík se mi líbí, to je paráda.
0: Děkuju.
1: O víkendu vždycky mám puštěné.
0: A když ježiš, ona se tam zase smije, jako za jedna.
1: No, tvůj smík je super, jako.
0: Děkuju, Františku, moc si toho vážíme, každopádně Lady Gaga, Abracadabra, letí teď za tebou, tak si to užij, měj se krásně.
1: Děkuju moc, díky, ahoj.

0: Lady Gaga, abrakadabra pro Františka. Pokračujeme dál 8 hodin 42 minutek. Bude taky Pink, Kurt Nielsen a jeho She's So High, anebo Hodiny jsou hvězdí. No a co bude dalšího? Pište si 777-937-777, anebo kdo používáte sociální sítě, můžete i na můj Instagram Lea Giongeosi a já se vám pokusím, až z toho šišlám. Pokusím se vám co nejvíce přáníček splnit. Od toho jsme tady. Poslouchejte Hit Radio.
1: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu.

0: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.cz.

0: levnězčiny.cz.
1: Michal David a Damici. Přijďte si užít největší taneční party letošního června. Michal David a skupina Damici ovládnou amfiteátr pod hradem a naservírují vám své největší hity. Pátek 12. června, amfiteátr Loket. Michal David a Damici.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
3: Senkor.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Rádio. Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: mimochádná zpráva. Tesařík, žehe krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bebzová krkovice bez kosti, kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru, jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Za trpělivost? Za jedničky? Za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hity na přání středa večer s vámi Lea 777 937 777. Napište si o váš song. Teď už John Newman.

Posloucháte Hit Radio, hrajeme hity na přání jenom podle vás. Jdeme na vaše SMSky, pište dál na 777 937 777, jako to udělala Martina. Ahoj Hit Radio, prosím, zahrajte mi něco letního, co nás roztančí a hlavně, že nám díky té písničce, kterou nechám zahrát s věnováním pro Jirku, Hanu a taky Davida, protože máme noční šichtu, tak nám rozhodně doufám zvedne náladu. Díky moc, jste super, moc rádi vás posloucháme. No tak jo, chcete? Tak jdeme na to, něco letního. Tak co třeba tahle pecka?

0: Středa večer, kde hitu na přání je třeba. Přátelé, kamarádi, pište si na 777-937-777, co byste chtěli slyšet, jaký hit nebo píseň vám dělá radost, když ji posloucháte, zpíváte, tančíte, a nebo třeba chcete někomu popřát krásný večer a k tomu mu nechat zahrát song. Tak přesně od toho jsme tady, takže napište si a já vám to zahraju, jo? Tak jo, tak pište právě teď.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. Proležela

0: se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matracezahubičku.cz.
2: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
7: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
8: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
9: Nápady, tipy, inspirace.
10: Šumava žije!
9: Šumava žije CZ.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju!
15: Zase lítáš v oblacích.
16: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
15: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
16: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
15: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
16: Více o akci na
17: firma na zážitky
16: CZ.
18: Hit Radio.

Je tady středa, kde hitu na přání je třeba, hity jenom podle vás, jdeme na další vaše hudební přáníčko, píše nám tady Martina. Ahoj Lonko, prosím tě, zahraj nám cokoliv od Whitney Houston, uděláš nám velkou radost, čeká nás noční šichta v práci a my tohle vysílání ve středu milujeme, díky moc. No tak jo, Whitney letí za vámi.

0: každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
1: Ve čtvrtek bude mým hostem primátor města Plzně Roman Zarzický. Budeme si povídat mimo jiné o konci hazardu ve městě, o nových molech na Boleváku, nové podobě náměstí míru z dílny vyhlášeného architekta a také o nové školce na Valše.
0: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM+.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až

0: www.levnězčiny.cz.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
2: Senkor.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firma na zážitky
5: CZ.
8: Pořád Plzeň, pořád ten stejný malý byt, hluk, pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky Nepomuk.cz.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Dobrá práce a skvělý tým?
11: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
10: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
11: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
10: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
11: Těšíme se na vás.

0: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
1: Senkor.
2: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na
4: firmanazážitky.cz.
6: Hi, it's me, Rita Ora.
7: I'm Macklemore.
6: I'm Dua Lipa.

Hit Radio s vámi, Lea, a jdeme na vaše SMSky. Píše nám tady posluchač Lukáš: ahoj Leonko, mohla bys prosím zahrát skvělý hit We Are The World od skupiny USA for Africa. Posílám všem, co vzpomínají na ten rok 1985. Je, to jsem se narodila. A spojení víc populárních zpěváků, jako třeba Cyndi Lauper, Michael Jackson a další. A samozřejmě to posílám i tobě do studia pro nostalgii. Díky, zdraví Lukáš, a přeji ti pohodový zbytek směny. Lukáš, skvělá volba, a já ti s radostí tento song posílám právě teď. Užij si ho.

Středa večer, kde hitu na přání je třeba. Přátelé, kamarádi, pište si na 777-937-777, co byste chtěli slyšet, jaký hit nebo píseň vám dělá radost, když ji posloucháte, zpíváte, tančíte, a nebo třeba chcete někomu popřát krásný večer a k tomu mu nechat zahrát song. Tak přesně od toho jsme tady, takže napište si a já vám to zahraju, jo? Tak jo.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Hit Radio. Hit Radio.

Hity na přání v plném proudu, krásný dobrý večer, 10.6. středa, s vámi taky Lea. A píše nám tady Pavlínka, ahoj Leo, mohla bys mi zahrát písničku Mandy od Westlife mým pondělním narozeninám, asi k mým pondělním narozeninám a pro vás všechny do rádia. Díky Pavla. Pavlínko, tak dodatečně za celé Hit Radio ti přeju všechno nejlepší, nejkrásnější, ať jsi šťastná, zdravá, protože to zdravíčko je opravdu na světě nejdůležitější. A teď už Mandy a Westlife, tak si to užij.

0: Hit Radio stále s vámi, krásný dobrý večer. Bohužel náš společný čas se chýlí ke zdárnému konci. Já se s vámi budu muset rozloučit, popřát vám krásnou dobrou noc. Byla s vámi Leona Děnděši, ale nezapomeňte zítra vstávat pravou nohou do toho čtvrtečního dne s Jasmin a Michalem v naší snídani šampionů. A já se na vás budu těšit, tak jak jste zvyklí, sobota, neděle v naší režii, ten nejlepší víkend v českém éteru. A že toho pro vás zase máme. Teď už ještě posledních pár songů podle vás a přeju vám krásnou dobrou noc. Ahoj!
1: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu. Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
1: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
5: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
8: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na
10: firmanazážitky.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.

0: Shape Corp v Nýřanech, je to realita.
1: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
0: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
1: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@shapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
0: Těšíme se na vás.
2: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firmanazážitky.cz.
0: Hit Radio. Hit Radio.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
1: Navštivte Karlovarský

0: Pardubický kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
1: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ. Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
5: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň, autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.

0: Vlasík, žehe krov, potkaní hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
3: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz

0: ta trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
2: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
3: Dobrá práce a skvělý tým?
4: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
3: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
4: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
3: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
4: Těšíme se na vás.
5: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.

0: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkaní hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
3: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz

Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď.